0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Hi, I'm Lenny Kravitz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: HFA.cz.
1: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem.
4: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Taky dneska držíme palce maturantům. Na programu jsou totiž státní didaktické testy z němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny. Podle dat státní organizace Cermat si tyto jazyky jako druhý předmět vybralo dohromady asi 12 žáků, kteří jdou ke zkoušce poprvé. Drtivá většina z celkových 84 tisíc si potom jako druhý předmět zvolila angličtinu. Tragická zpráva přichází z Himaláje. Na nepálské straně hory Makalu 2 zemřel v pondělí český horolezec. Podle dostupných informací pravděpodobně v důsledku otoku plic. Ostatní členové expedice by měli být v bezpečí v základním táboře. Fanoušci Arsenálu se dočkali, londýnský klub včera postoupil do finále Ligy mistrů. O nejprestižnější evropskou trofej si tak zahraje po dlouhých 20 letech. Pomohla mu k tomu včerejší těsná výhra 1-0 proti Atletiku Madrid. Ve finále změří Arsenal síly proti Bayernu Mnichov nebo PSG. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Ostrava Poruba dál revitalizuje zámecký park. Jde o jednu z největších letošních investic v této části města za skoro 40 milionů. Letos se práce zaměřují na oblast mezi porubskou radnicí a zámkem. Opraví se cestičky, přibydou nové stromy a keře a taky altán. Kompletně vyměnit by se pak měl i mobiliář. A co nám na dnešek slibují meteorologové? Teď ráno by u nás na Moravě i ve Slezsku mělo být převážně polojasno. Postupně ale bude přibývat oblačnost a dočkat bychom se měli i přeháněk. Teploty dnes 22 až 26 stupňů.
10: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Ať počítám, jak počítám šepku, někdo nám tady chybí.
2: Já jsem chtěl říct úplně přesně to stejný.
1: Nekecej, my jsme normálně napojení. Tak Jasmin má dneska volno, bude s námi opět zítra, takže s Michalem a s Davidem, krásné ráno.
2: Krásné ráno všem.
1: Krásné ráno, kdo jste si nás naladil, 6 hodin, 2 minuty, jsme moc rádi, že jste tady u toho s námi, no a samozřejmě začínáme muzikou Miley Cyrus Flowers. Hezké ráno.
0: Hit Radio Orion.

0: 9.05. Hit Radio a vy dobré ráno. Za moment startuje minuta šampionů, kde nám povíte, jaké máte ráno, co právě teď děláte. A já věřím tomu, že jste nikdo z vás, kdo jste právě teď u rádia, nezažil noc jako já. A můžu prozradit, že to bylo velice intenzivní. Co tě napadá, Davide? Co by to mohlo být? Je to opravdu něco, co
1: bylo to vášnivé?
0: Bylo to hodně vášnivé. Bylo to hodně vášnivé. Bylo to velice intenzivní.
1: Vidí se to do vysílání?
0: Vlastně jo, protože věřím, že se to nikomu nestalo. Cítím se jako výjimečný. Že to je věc, kterou nikdo neřešil. Takhle, asi okolo půlnoci jsem se probudil a jdu na toaletu. A říkám si, tady to nějak protýká. Jo. Tak jsem jako spláchnul tohle poslouchem, čekám, až se to napustilo a furt to protýkalo, jakože dost, takže nám začal protýkat záchod, jo. Tak si říkám, tak to zkusím rozdělat a my máme vlastně tu nádobku schovanou za zdí, takže tam je jenom takový malinký čtvereček. Člověče, asi 2 hodiny jsem se s tím mordoval a po 2 hodinách jsem zjistil, že tam je prasklý na tom napouštěcím ventilu prasklý těsnění, jo. Takže proto to nefunguje. Takže to je moje noc. A šel bych jako vlastně popravit tak trochu spát, protože jsem díky tomu absolutně nevyspal, takže jsem to nevyřešil, voda zastavená a čekám, až přijde náhradní díl, který je až někde z Prostějova.
1: Já jsem si tady mezi tím, co jsi to vyprávil, našel takovou zajímavost, tak věřte, že pokud vám protýká záchod, tak za to denně zaplatíte 50 korun.
0: 50 korun, no, tak já si myslím, že to protýkalo tak 2-3 hodinky, že se to rozbilo, no. Tak nějaká kačka zmizela. Takže to je moje noc a moje intenzivní ráno. Čekal jsem něco jiného, co?
1: Davide. Ne, já jsem vždycky úplně v šoku, co vy s Jasmin přes noc zažíváte.
0: To je prostě, ono to vypadá, když si to vymýšlíme, ale já bych byl teda popravdě rád, kdybych se tohle vymýšlel, protože já když se na to vzpomenu, fakt jde od půlnoci do 2 do rána samozřejmě, že jo, chlap, řekneš si, no tak to spravím, ať má to moje jako radost, jo. No, nejde. Tak jí říkám, hele, prosím tě, nesplachuj, nejde to.
1: No tak nám schválně dejte vědět vy, jakou jste měli dneska noc.
0: Tak, napište nám, jak se jmenujete, odkud jste a jakou jste teda měli noc, potažmo, jaké máte ráno, co právě teď děláte. Číslo 777-937-777, no a my k vám s Davidem posíláme další muziku. Damiano, David, Next Summer na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Next Summer 6 hodin 10 minut. Krásné ráno a tak jsme zjistili, že je to věc, kterou jsem dneska v noci řešil, že jsem ji neřešil sám.
1: Nejsi v tom sám.
0: Připomenu pro vás, kdo jste se připojil až teď, od půlnoci asi do 2 do rána jsem řešil protékající toaletu, nevyřešil jsem to, prohrál jsem. A píše Martin Zubří, čau kluci, tak tohle jsem prožil předevčírem, taky jsem to nespravil od 1 do 2 hodin. Čau.
1: Ještě dodávám, že jsme vypočítali, že ho to našeho posluchače stálo asi 5 korun ty 2 hodiny.
0: Takže mě taky. Takže vlastně tím, že jsem jako teďka nevyspalý, že jsem se tam s tím mordoval, jsem ušetřil 5 kačku.
1: Je to tak.
0: Hele, ale zase jako, kdo ti to dá dneska? Kdo ti to dá?
1: To nenajdeš na zemi,
0: tak,
1: jak se říká.
0: Pojďme na minutu šampionů teď. David Žacler, Danielka se pořád budila na pití a nakonec spala na gauči, protože prý nemohla spát ve své postýlce, takže taky noc úplně jakože ne super. No a Natálka vás pozdravuje do rádia. Děkujeme. Lukáš Lančkroun, jedu od 12:30 od rána kamionem do Mladé Boleslavy, tak šťastnou cestou. Marie Křenice, pes mi spal na hlavě, teďka snídám, dobrou chuť. Simča Ostrava, právě jsem nasedla do auta, jedu za svými pacienty, sluníčko svítí, takže to bude zase hezký den. Ahoj kluci, dneska mě čekají výplaty, jinak při dešti se spalo moc fajn, to píše Renča ze Skalice. A Renata Lipno nad Vltavou píše, v práci moje noc nebyla tak akční, kromě nočního větru a deště se spinkalo úžasně. Tak.
1: Já bych se ještě vrátil k tomu sluníčku. Mm-hmm. Je vtipný, že tady koukám na předpověď počasí, samej mrak a déšť a pak se podívám z okna a tam úplně vymeteno.
0: No já jsem si taky říkal, jako, že už čekám déšť nějakou dobu, už pondělí jsem si říkal, že bude pršet a teďka i tady u nás, odkud právě vysíláme, což je Praha, je vlastně vymeteno.
1: Paráda.
0: Paráda. Tak k tomu parádní hity, Poetika, půlnoc, 6 hodin, 12 minut. Krásné ráno.

necháme.

0: čtvrt na sedm. 3 minuty k tomu, posloucháte Hit Radio, krásné ráno, tohle je Dua Lipa. Včera se psali maturity z češtiny, ať už jste to řešili přímo na vlastní kůži vy, a nebo váš potomek, tak držíme pěsti, ať to dobře dopadne. Nicméně maturanti reagují na test právě z češtiny, nachytalo je známé řečení, doslova na to řekli, nikdy jsme to neslyšeli.
1: Tak to jsme teďka všichni zvědaví a chceme ho slyšet.
0: Překvapila druhá otázka. V té měli maturanti na vynechaná místo doplnit české slovní spojení s významem trvat jen krátce a brzy zmizet. Mm-hmm. Správná odpověď? Co? Víš?
1: No, řekni.
0: Je pičí život.
1: No.
0: Je pičí život. Je to trochu archaismus, který, já nevím, kdy jsem to naposled řekl, asi podle mě nikdy v životě. Takže spojení je pičí život maturanty včera nachytalo. Hmm. Tak jsem si řekl, že tady zkusíme najít nějaká další podobná spojení. Třeba, co znamená stavět hrady v Hispánii.
1: Tak jestli si dobře pamatuju, tak to je něco si vysnít.
0: Snít o naprosto nereálných věcech. Hmm. Přijít na buben, tak to víme.
1: Jasně, přijít o všechno.
0: Jasně. Mluviti do dubu, tak to je taky docela v pohodě.
1: Jasně.
0: Víme, marně se snažit někoho přesvědčit nebo něco někomu vysvětlit, nebo být u vytržení. Víš? Hmm.
1: Tak být něčeho jako paf.
0: Paf, fascinován, takže... Bychom prošli, si myslím, ale ten jepičí život takhle, já kdybych to nečet, tak vlastně jsem na tohle spojení úplně zapomněl.
1: Je fakt, že už se moc často takováto spojení nepoužívají a vždycky, když ho někdo řekne nebo použije ve větě, tak mě to tak jako mile překvapí.
0: Že to je taková jako hezká čeština vlastně, dalo by se
1: říct. Přesně tak, že jsme zaspomínali na starý časy.
0: Tak u maturit držíme pěsti vám maturantům, samozřejmě i vám rodičům, ať to klapne. No a pokud víte o nějakých takových podobných spojeních, něco, co máte rádi nebo co třeba sami rádi používáte, klidně nám dejte vědět. Za chvíli vám dáme aktuální dopravu, ať víte, jak to ve středu ráno frčí. No a přidáme i muziku Alan Walker nebo Linkin Park. Hezké ráno. Hit
2: Radio. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
7: Snížíme o 2 stupně.
6: Bod 2. Průvan.
7: Dáme ručníky mezi okna.
8: Výborný návrh.
6: Bod 3. Plíseň.
7: Vydrhnout, přetřít.
9: A co udělat rekonstrukci?
8: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
10: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
11: Baumax slaví 10. narozeniny.
12: 10 let.

0: Ostravě.
1: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
1: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
0: Více na baumax.cz.
2: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
3: Kanoli na Sicílii, tacos na Krétě, nduja v Kalábrii a možná fritule v Chorvatsku? Tak chutná léto. Vydej se za dobrodružstvím a objev inspirativní destinace z Katovice Airport. A je co objevovat. Lamécia Terme, Rimini, Komiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion a mnoho dalších. Vyber si ideální destinaci a leť z Katovice Airport. Kup si letenku online na katovice-airport.com. Katovice Airport. Miluji létat.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
6: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
7: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
9: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.

0: Dopravní servis Kuba Bělak. V Ostravě v ulici 26. dubna osobní auto srazilo srnku, projíždějte tady opatrně. A na tahu mezi Fulnekem a Opavou u Březové se srazila dvě osobní auta, tak i tady dávejte velký pozor.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Orion.

0: sedmé ladíte středeční Hit Radio, krásné ráno s vámi Michal a David. A David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Ruce pryč od médií, to je heslo, které zaznívalo na včerejší demonstraci v Praze. Tisíce lidí se opět hromadně vyjádřili proti zákonu na zestátění veřejnoprávních médií. Protestní akce se obešly bez větších komplikací. S předstihem připomínáme, že o víkendu oslavíme Den matek. Letos připadá na neděli 10. května. I když matky často tvrdí opak, očekávají malý dárek, kytku nebo alespoň krátký telefonát. Legendární Rolling Stones ještě neřekli poslední slovo. Necelý měsíc po vydání limitované edice nového singlu oznámili, že 10. července vydají nové album. Připomínám, že Micku Jaggerovi už je 82 let.
0: 82 let. Já si myslím, že tohle je krásný důkaz toho, co všechno může lidský tělo vydržet. Drogy, sex, rock and roll a najednou a je ti 82. Ale třeba mu křivdíme, třeba to je naopak.
2: Že ráno vstane, jde se proběhnout.
0: Jasně.
2: Pak něco lehkýho k snídani.
0: Jasně.
2: Odpoledne večer koncert a pak rychle domů.
0: A pak rychle domů. No a druhý zásadně bez lepku.
2: Herník zásadně bez lepku.
0: Ježiši. Jinak co vy a devadesátky, pokud je milujete, bude vás bavit Retro Weekend Hit Radia. Startuje teď v pátek a až do neděle. Vám budeme hrát to nejlepší od devadesátek. A tohle by tam perfektně sedlo. Doktor Alban. It's my life na Hit Radio v 6 hodin 32 minut. Tak krásné ráno, šampioni.

0: Tohle je středeční hit rádio chvíli po 7:30 Taylor Swift. Krásné ráno. Vy, kdo máte alespoň minimální povědomí o světě aut, víte, že pod kapotou se schovávají koně. Někdo jich má víc, někdo jich tam má míň. Kdybychom vám ale řekli, že tam můžete mít místo koní koťata, mysleli byste si o nás, že jsme blázni? Možná. Ale zvíře, které mňouká, našli pod kapotou sanitky záchranáři na Tachovsku. Dvě živý koťátka s nima odjela celou šichtu a posádce vůbec nebylo zvláštní, že tam při přidání plynu něco mňouká. Což mi teda přijde extrémně roztomilý a říkám si, jestli vy jste třeba našli pod kapotou nějaké takovéhle zatoulané zvíře.
1: Tak čas od času to bývají kuny.
0: No to jsem chtěl říct, právě, že bychom možná byli radši za živý koťata.
1: To určitě.
0: Než abychom tam našli kunu, která tam ani není a nechá nám tam jenom vzkaz v podobě rozkousaných kabelů.
1: Předpokládám, že ta koťátka žádný kabely nekousala.
0: Asi ne, ale asi zas můžeme říct, že to auto, ve kterém byli, mělo konečně tichej a hebkej chod. Za chvíli doprava, hezké ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno, Smetana za 26,90.

0: Kaufland.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Nemocnice Agel Ostrava Vítkovice hledá ošetřovatele a ošetřovatelky na oddělení gastroenterologie a následné péče. Nabízíme skvělé benefity, 5 týdnů dovolené a nástup ihned. Akreditovaný kurz v oboru ošetřovatel nutný. Pracujte tam, kde je vaše práce vidět a má smysl. Více info na nemocniceostravavítkovice.agel.cz. Sekce kariéra.
3: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
5: Under Armour makes you better.
6: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brand House Ostrava Forum Nová Karolina nebo na underarmour.cz.
7: Dům umění v Ostravě slaví 100 let. Přijďte slavit s námi. Ve středu 13. května od 10 do 20 hodin. Čeká vás den v prvorepublikovém stylu. Swing, workshopy, fotokoutek, dobré jídlo i pití. Galerie výtvarného umění v Ostravě a statutární město Ostrava připomenou výročí 100 let domu umění jedinečnou výstavou Stopa. Nenechte si ujít tvůrčí dílny i komentované prohlídky. 100 let umění, 100 let inspirace. GVUO.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
10: Hit Radio.
11: Dobíjte si baterky s Hit Radiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva s polopenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionu.
12: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Ostravě mezi Plesnou a Martinovem auto srazilo srnku. Na tahu mezi Fulnekem a Opavou u Březové se srazila dvě auta a na trase mezi Vsetínem a Karolinkou v Halenkově bourala tři auta. Dejte pozor.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Rádiu. 1, 2, 3, 4.

0: Na Hit Rádiu s vámi Michal a David. Krásné ráno. Česko se dělí na dvě poloviny. Buď chodíte nakupovat do reálného obchodu, anebo si nákup necháváte poslat kurýrem. Tak pokud jste ale zastánci toho tradičního nakupování, tak pozor, protože váš košík, váš nákupní košík o vás prozradí víc, než si myslíte. Lidi totiž v Česku začali používat nákupní košíky jako seznamku a sociální sondu, říká se tomu košíkový stalking, a lidi záměrně vyrážejí nakupovat v určité časy, aby podle obsahu košíku vyčmuchali ideálního partnera nebo odhadli, kolik třeba bere jeho soused. Takže já pojedu na nákup, udělám obrovský nákup a teďka soused tam bude někdy číhat za regálem a řekne si, aha.
1: Ideální partie.
0: Nemá ten knip asi teda hluboko do kapsy. Podívejte se na něj.
1: V té souvislosti se nám tady v Česku rozmohl takový nový obchodní nešvar. Lidé, kteří jenom tak brouzdají obchodňákem s plným košíkem, který potom nechají někde stranou a nakoupí si vlastní zboží.
0: Jo, takhle, jasně.
1: Jakože blafujou.
0: Jo, jakože blafování, jasně. Že teda do toho košíku naskládáš to nejdražší, projíždíš potom v obchoďáku.
1: Luxusní whisky.
0: Jasně, je to nejdražší, co tam mají. A pak když prostě ke kase a koupíš si dva rohlíky. Tak dobře, pokud chcete vybírat potenciálního partnera podle nákupu, tak rada zní, postavte se nenápadně až někam k pásu. Fallout Boy, Centuries, 6 hodin, 53 minut, další muzika pro vás na Hit Rádiu. Tak hezké ráno.

chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a Dabu.

0: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
1: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
2: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
3: No jaké bys chtěla?
2: No přece ty z Baumaxu.
3: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
2: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Nemocnice Agel Ostrava Vítkovice hledá ošetřovatele a ošetřovatelky na oddělení gastroenterologie a následné péče. Nabízíme skvělé benefity, 5 týdnů dovolené a nástup i hned. Akreditovaný kurz v oboru ošetřovatel nutný. Pracujte tam, kde je vaše práce vidět a má smysl. Více info na nemocniceostravavítkovice.agel.cz. Sekce kariéra.
5: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
7: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za pohonné hmoty platíme ještě víc. Cenové stropy, které od války na Blízkém východě stanovuje vláda, totiž ve středu opět porostou. Za benzín si oproti úterku připlatíme o 17 haléřů, za naftu potom o 9. Vláda minulý týden rozhodla, že bude s maximální povolenou cenou pokračovat i v květnu. Opatření proti vysokým cenám paliv zavedly i okolní země. Dovolená ve Spojených arabských emirátech by se nám mohla opět zkomplikovat. Tamní vzdušná obrana včera znovu zasahovala proti íránským dronům. Vzdušné útoky, které v pondělí emirátské úřady oznámily, byly přitom první od začátku příměří, které utlumilo konflikt v regionu. Příběh Zachraňte Timmyho nejspíš happy endem neskončil. Podle odborníků je velryba, kterou se podařilo zachránit od německých břehů, nejspíš mrtvá. Od sobotního rána podle nich nejsou k dispozici žádné ověřené údaje o výskytu keporkaka v Severním moři. Zvíře bylo po celé akci extrémně oslabené. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: V Opavě budou další nové byty. Celkem jich bude asi 500 a vzniknou přestavbou někdejších dukelských kasáren. Aktuálně běží už druhá fáze výstavby. Hotové je podzemní patro a staví se první nadzemní podlaží. Největší zájem je hlavně o menší byty, které řada lidí bere jako investiční příležitost. A teď jdeme ještě na dnešní předpověď počasí. Pro celý Moravskoslezský kraj slibuje hlavně polojasnou oblohu. Postupně bude oblačno a objevit se mají i přehánky, ojediněle bouřky. Teploty vystoupají mezi 22 a 26 stupňů.
9: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
10: Sedm hodin, dvě minuty k tomu, stále vám přejeme krásné ráno a jsme moc rádi, že jste tu s námi. S vámi dnes Michal David, teda Michal a David.
11: Ahoj.
10: Ahoj. Jasmin dorazí zítra, takže dneska to tady je pánská jízda.
11: Dneska nedorazí, ale já přesně vím, co by řekla. Řekla by, že dneska už je vlastně jakoby čtvrtek, protože v pátek nejdeme do práce.
10: Znáš ji? Všichni ji známe, to je pravda. No tak zítra si ji užijeme. Dneska teda spolu Alvaro Soler, La Cintura, to je další muzika, která k vám letí. Hezké ráno.

0: minut po sedmé. Nás by zajímalo, jestli si nosíte jídlo do práce. A jestli ho necháváte ve společné kuchyňce, lednice, jen tak bez dozoru. Pokud odpovídáte ano, tak máte rádi adrenalin, chápeme. Poslední studie totiž říká, že krádeže jídla v práci jsou na absolutním maximu. Máme tu dokonce příběh, kdy to jeden borec nevydržel, napustil svůj oběd modrým barvivem a odhalil tak největšího zloděje v práci. Vlastního šéfa, který mu pak zářili zuby modrou barvou. A to mi přijde naprosto geniální pomsta.
1: Boží.
0: Odhalení toho, kdo vám tajně chodí na jídlo. No tak jako asi se shodneme, že společné lednice v práci jsou tím místem činu, kde mezi jogurty, ale i řízky. Tak by mě zajímalo, jestli třeba ty, Davide, jestli ti někdo někdy něco snědl, nebo jestli ty si něco snědl.
1: Já mám jen takový příběh, kdysi dávno jsem jednomu kolegovi, jehož identitu vlastně do dneška neznám, ukradl z lednice jabko. Aha. Ale protože jsem pak měl černý svědomí, tak jsem se do té lednice vrátil a nechal jsem mu tam 10 korun.
0: A myslíš, že věděl, že to bylo pro něj?
1: To už se nikdy nedozvíme. Každopádně, jak jabko, tak 10 koruna zmizela.
0: Tak jestli se tu 10 kačku náhodou nevzal
1: za ten, co si že ukrást to jabko.
0: Někdo jiný. Já se musím přiznat, já jsem taky takhle jednou, kolegové v rádiu, už to je pár let zpátky, snědl jogurt. My jsme se přišli, on mě přišel
1: vystřídat. Tak to byl ty.
0: Jo, to byl jiný kolega. On mě přišel vystřídat. Po vysílání a já si říkám, tyjo, něco bych zakous. Tak jsem se šel podívat do lednice a říkám, tady je hezký jogurt a bylo jich tam třeba, nevím, 8 druhů, jo, a vybral jsem se zrovna, myslím, že byl řecký, tak to tak na tajňáka v té kuchyňce jim a on už si myslel, že jsem pryč, tak jako jde, že jo, teďka do té kuchyně a vidí mě, jak tam držím v ruce jogurt a jim a ona mě, ty mi žereš jogurt a já jsem si připadal, tak hodně blbě, u něho to načapal vlastně, tak jsem mu jel nakoupit do obchodu nějaký dobroty, jo, takže nějaký šunky, jogurty, stálo to třeba všechno 10x tolik, ale hele, já jsem se málem hanbou propad teda, jo.
1: Mě udivuje už ta tvé myšlenka, že máš hlad a jdeš do lednice, i když víš, že tam nic nemáš. Jako.
0: Tak jsem šel kolem, no. Takže ano, ano, Davide, jsem jeden z těch kolegů, který prostě jdou a normálně to prostě snědí. No tak dejte nám vidět vy, jak si chráníte svoje vlastní jídlo, jestli na to máte nějaké triky, případně jestli jste ta oběť, jestli jste tou obětí, které prostě kolegové občas snědí ten jogurt, snědí tu šunku, snědí cokoliv, co tam máte a pak jste třeba bez obědu. 777937777, budeme rádi, když nám to pošlete přes WhatsApp jako hlasovku nebo klasicky zprávou nebo SMSkou. Teď Huntrix a Golden na Hit Radio v 7 hodin 12 minut. Hezké ráno.

0: čtvrt na osm, něco málo k tomu, ladíte středeční Hit Radio, hezké ráno. Společná lednice, shodneme se na tom, že to je džungle bez pravidel. Nová studie říká, že krádeže jídla v práci jsou na historickém maximu. O tom jsme se bavili, měli jsme tu příběh člověka, který dal do svého jídla modré barvivo a odhalil šéfa, který měl pak modré zuby, takže to bylo naprosto evidentní, kdo mu na to jídlo chodil. Ptali jsme se vás, jakou máte zkušenost, jestli jste ti ujídači, co baštíte kolegu v práci jídlo, anebo jestli jste ta oběť, kterému prostě nějaký kolega občas něco sní. Přišlo od vás opravdu spoustu zpráv a spoustu hlasovek. Už víme, jak to vypadá u vás v práci, u vás tak. Píše třeba Týna, dobré ránko, já mám výhodu, že naše společná lednice je v mé kanceláři. Sice mě občas štve, jak jsem každý courá, ale alespoň mám přehled o tom, co si kdo z té lednice bere. Tej, šikovný. Taky píše Martin, zdravím do rádia. Takhle si bufet udělal z mých obědů teď už bývalý kolega. Myslím, že můj nápad s projímadlem zafungoval skvěle. Od té doby mi z lednice už nikdy nic nezmizelo. To píše i Iveta. Dobré ráno, dobře funguje Gutalax. Takhle. Neberte to jako návod, jo, neolizujte železné zábradlí, ale přijde mi to teda naprosto jako skvělý, vlastně jak vyběhnout tady s těmi ujídači. Máme tady taky několik hlasovek, třeba od Radka.
1: No ahoj, tady Radek. Já jsem taky jeden z těch, co radši ochutnávají, než aby si nechávali ochutnávat. Jo, jasný, když tam taky něco vidím, prostě já mám na to chuť, tak si to vezmu, no. Ahoj.
2: Když to tam vidím, tak si to vezmu. Tak jednoduchý to je.
0: To je skvělý. A ono, já to chápu. Já chápu vás, kdo to taky ujídáte, protože přesně ty, když jdeš do té lednice, dejme tomu plácnu, třeba promlíčko do kávy, jo, tak to odevřeš a samozřejmě co vidíš, jo, tak vidíš jídlo. Jo.
2: Vidíš jogurt třeba.
0: Já když si představím našeho psa, já kdybych prostě takhle mu dal někam do rohu nějaký jídlo, kdybych se ho odložil, myslíš si, že kdybych se vrátil z vedlejší místnosti, že by tam to jídlo bylo?
2: Měl by modrou hubu.
0: Neodoláš přesně tak. Tak je tady hlasovka od Lukáše.
3: Ahoj, tady Lukáš, tak když se teda bavíte o těch svačinkách a takhle v těch lednicích, mě teda se nic nestratilo, ale kolega, když jsme jezdili autobusem a on teda střídal ty autobusy, dělal střídače takzvaně, že jo, tak on prostě těm řidičům jsem tam něco vzal, když tam měl někdo bombony nebo takhle, tak on si rád prostě chroustnul. No a jednou se mu to nevyplatilo, prostě vzal si láhev, ve které si myslel, že bylo pití a ono v tom byl fridec, že jo. No a jak se napil, tak bohužel pak skončil teda v nemocnici, naštěstí teda to dobře dopadlo, ale asi se to jako nevyplácí brát si cizí jídlo, pití, prostě když vám to nepatří, že jo, takže bych to nedoporučoval nikomu tady tohle toto dělat.
0: To je vlastně pravda, že to je velká odvaha strčit čumák do něčeho, co ti nepatří, protože opravdu jako nevíš, co tam je. A co nás teda pobavilo, taky hodně byla hlasovka od Wendy.
4: Ahoj, tady Wendy. Co pak kolegové, s tím jako vůbec problém nemám, naopak tam si děláme to takový jako pěkný, ale doma, prostě ty harpie, které se mi pak sesypou na to, co já si koupím, nějakou dobrotu, kterou já si uzmu, na tajňáka si to koupím, spocený záda, než dojedu domů, jestli vůbec mi to jako ty děti nesežerou cestou domů. A přijedeš a dáš si to prostě někam na místo, kde stoprocentně víš, že ty děti nepůjdou, to znamená, nevím, úklidový prostředky, nebo prostě něco, kam je stoprocentně nedostaneš, kde je vysavač schovaný a podobné věci. Oni to najdou. Chápeš to, jako oni to najdou. Oni to najdou a pak ti úplně suverénně řeknou, je, mami, a to bylo tvoje. Tak promiň, já ti koupím jiný. Takže takhle už mám asi metrák pistácí, 150 kilo kešu, nějaký čokolády hořký, nějaký sušenky. Já jsem asi chudák. Já když to vemu kolem a kolem jsem chudák, takže to nejsou jenom kolegové v práci, to jsou i děti. Oni jsou to i děti, kteří sežerou, na co přijdou.
0: Wendy, já tě miluju. To je perfektní. Tak myslím si, že po tomto vstupu, ve kterém jsme se dozvěděli, že krádež jídel je na absolutním maximu, i hned začne nárůst prodejů trezorů o 250%. Tak pozor na vaše jídlo.
5: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Nabídka pracovních míst.
6: Umíš dobře německy? AXA Assistant hledá kolegy do Ostravy. Nástupní mzda 45 tisíc a náborový příspěvek 30 tisíc. 2 dny v týdnu práce z domu. Více na axa.cz sekce kariéra. Chceš, aby ti práce voněla? Pojď pracovat do Marlenky. Hledáme operátory a pomocníky do výroby, pracovníky expedice skladníky, pracovníky kvality a další. Více na www.prácenámvoní.cz.
5: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
7: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
9: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
10: Triogas je tu pro vás. Kvalitní okna, dveře, vrata, žaluzie. Pojďte s námi ušetřit za energie. Spolehlivá rodinná firma s tradicí a bohatým sortimentem. Triogas je tu pro vás. Navštivte vzorkovou prodejnu ve Valašském Meziříčí nebo Hlučíně. Vše vyřešíte hned i na triogas.cz.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Bydlíte u společnosti Heimstaden a máte nápad, jak vylepšit svůj dům nebo zahradu? Program Své pomoc právě běží. Ať už plánujete výsadbu záhonů nebo malování chodby, Heimstaden vám přispěje materiálem do výše až 3000 korun. Navíc můžete vyhrát v soutěži Soused roku hodnotné ceny. Hlásit se můžete v aplikaci Můj domov nebo přes zákaznickou linku Heimstaden. Zvelepte své okolí ještě dnes. Více na www.heimstaden.cz.
14: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na Dek.cz.
15: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
16: Hausbrand Café, per favore.
17: Sí, signora.
16: I v malém šálku lze dělat velké umění.
18: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.

0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na tahu mezi Fulnekem a Opavou u Březové se srazila dvě osobní auta, dávejte velký pozor. A v Uherském Hradišti v Sokolovské ulici havarovala dvě osobní auta, na místě je blokovaný jeden pruh.
1: Motopark Ostrava slaví 9. a 10. května narozeniny. Užijte si motorky, motokáry, akci i rodinný program. Vše, co k dopravě patří. Hit Radio Orion.

0: 7.30. Tohle je středeční Hit Radio a Coldplay We Pray. Za malou chvíli rychlá pětka s hotelem rezidence Vogelsang. Budete soutěžit o další parádní víkendový pobyt, tak nechoďte daleko od rádia. Teď David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Můžete jíst maso, můžete mít rádi zvířata, nemůžete dělat oboje. To jsou slova populární zpěvačky Billie Eilish, která je vegankou většinu svého života. K potravě bez zvířecího utrpení vyzývá i miliony svých fanoušků po celém světě. Na tenhle pojistný podvod vyšetřovatelé nejspíš nezapomenou. Skupinka Američanů fingovala poškození svých luxusních automobilů v přestrojení medvěda. Za tenhle kuriózní podvod půjdou na půl roku do vězení. Bizarních rekordů není nikdy dost. Jeden takový překonal mladík z Německa, který složil Rubikovu kostku ve volném pádu. Letěl rychlostí přes 160 km v hodině a kostka mu zabrala 23 vteřin.
0: Já tomu nerozumím. Představ si teda, že borec letí volným pádem a složí Rubikovu kostku. Já jsem to nikdy nesložil na zemi. Složil jsi to někdy?
2: Já taky nikdy, ale našel jsem si tři zajímavosti o Rubikově kostce, tak dobře, dávejte pozor.
0: Dobře.
2: Přesné číslo kombinací je 43 trilionů.
0: Cože? Počkej, jakože 43 trilionů možností to sestavit a já jsem za 35 let nepřišel ani teda na jednu variantu.
2: Ještě ani na jeden. A pojďme poslední zajímavost. Význam. I přes toto obrovské množství kombinací lze každou kostku vyřešit maximálně ve 20 tazích. To znamená takovýhle obrovský množství kombinací.
0: To je neskutečný.
2: A ty máš 23 tahů na toto složit.
0: To je neskutečný. Já jediný, jako učil jsem skončil, vím, že ty strany mají mít stejnou barvu, že jo?
2: Tak aspoň, že pravidla znáš dobře, no. Co naše rychlá pětka, ta by nemusela být tak úplně komplikovaná.
0: Nemusela by, jak říkáš, soutěžíte s hotelem rezidence Vogelsang, hrajete o další víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor, čeká na vás snídaně, večeře, wellness s výřivkou, sauna, pára, fitko, taky 10% sleva na masáže, navíc je hotel dog friendly, takže váš mazlik může jet s váma. No a kdo byste chtěl tenhle parádní relaxační wellness balíček v hodnotě 10 000 korun vyhrát, běžte chci soutěžit na 777 937

0: Tohle je Khaled, C'est la vie. 7:36 a středeční Hit Radio. Krásné ráno.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden soutěžíte o víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperský hor. To je rychlá pětka s hotelem rezidence Vogelsang. Mimochodem tahle rezidence Vogelsang leží u Kašperských hor přímo v srdci Šumavy, takže ideální místo pro odpočinek, romantiku, aktivní víkend, procházky v přírodě, také výhledy na hrad Kašperk nebo na kapli svaté Barbory. Je to prostě místo, kam se jezdí za klidem a odkud se vám nebude chtít odjet. No a o tohle si zasoutěží Terka, která je s námi ve vysílání. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Terka z Klatov. Koho by si vzala s sebou, kdyby si vyhrála tenhle parádní pobyt?
2: Nejspíš manžela, když bude hodnej.
0: Nejspíš. Máš ho u sebe, anebo je někde mimo?
2: Naštěstí je v práci.
0: Tak jestli poslouchá, zdravíme manžela takhle na dálku. Tak tedy, připravená, jdeme na to?
2: Ano.
0: Tak jo.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Budeš vědět, kolik minut trvá 1/3 v hokejovém zápase?
2: 25.
0: -5 je kolik?
2: 20.
0: Jo.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje největší poušť na světě?
2: Sahara.
0: Jo.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Teresko, ve kterém státě najdeš slavnou šikmou věž v Pise?
2: Itálie.
0: Jo.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Které zvíře je známé tím, že mění barvu podle svého okolí?
2: Chameleon.
0: Mhm. A poslední otázka, pátá. Jak se říká samci od ovce?
2: Beran.
0: Beran je správně. Tedy ty jsi neuvěřitelná, je to tvoje.
2: Děkuji moc, super.
3: Já bych to ještě doporučil dostudovat ty hokejové vědomosti. Šampionát začíná už příští týden v pátek, jo? Nemáš moc času.
0: David, čourá, prostě nevšímej si ho, Teresko.
2: Já spíš fotbal.
0: No jasně, jasně, každý má něco. Tak, Terko, moc gratuluju. Pozdravuj manžela, jestli teda vyrazíte spolu, ale jich říkáš prostě podle zásluh. Všechno to posíláme, hotel Residence Vogelsang, pro 2 osoby, 2 noci v hotelu u Kašperských hor. Je to tvoje.
2: Děkuji moc, mějte se krásně.
0: Mějte se krásně, hezké ráno, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.
4: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz
1: Hit Radio Orion.

0: Rádio, jenom hity a Rosalyn Snap v 7.42. Michal a David, s vámi přejeme hezké ráno, no a pokud milujete Harryho Pottera, tak pro vás máme naprosto fantastickou zprávu, nebo takhle, myslím si, že jestli milujete Harryho Pottera opravdu na maximum, tak už to víte. Do České republiky totiž míří jedna z největších putovních výstav, Harry Potter The Exhibition.
1: Je to tak, už letos 6. srpna v Pražských Letňanech.
0: V Pražských Letňanech, takže je čas si nachystat kouzelnické hůlky a zopakovat si zaříkadla.
1: A když už jsme u nich, tak si tady uděláme taký malý kvíz.
0: Ty bláho, tak já budu odpovídat, já budu hlas vás, našich posluchačů, dobře.
1: Kteří si ale taky budou s námi odpovídat. Takže první kouzlo, Expelliarmus.
0: Expelliarmus? Jsou tam nějaké možnosti, Davide?
1: Ne.
0: Expelliarmus, tak nevím, co bych... Tak počkej, já to zkusím na tobě.
1: Expelliarmus.
0: Expelliarmus. A nic se nestalo.
1: Odzbrojovací kouzlo.
0: Dobře, tak to
1: vyrazí protivníkovi hulku z ruky.
0: To mi uniklo.
1: Druhé kouzlo, Lumos.
0: Lumos, to rozsvítí nějaký světlo.
1: Přesně tak, rozsvítí světlo na špičce hulky. Jasně. Jako malá baterka. Za třetí, Alhomora.
0: Alhomora. Je vidět, že jsem Harryho Pottera dlouho neviděl.
1: To teda jo, tohle jsou úplný základy.
0: Alhomora. To je, není něco s nějakým lektvarem?
1: Odemkne zamčené dveře nebo zámky.
0: Já už nechci.
1: Čtvrtá otázka. Wingardium Leviosa, to budeš vědět.
0: Jasně, tak to...
1: Ne, Leviosa.
0: Leviosa. Levitace.
1: Levitační kouzlo.
0: Jasně.
1: A do pětice všeho dobrého a zlého, expecto patronum.
0: Já nevím, a není tam Dexempo multosum poplex?
1: Expecto patronum vyvolá patrona, ochranou bytost, která zahání mozkomory.
0: No, tak Wingardium Leviosa.
1: Tebe by asi dobrá navíc teda nevzali, Michale.
0: Já jsem, neudělal jsem maturitu. Což je teďka aktuální. Zdravíme všichni maturanty a držíme vám palce. Takže 6. srpna 2026 výstava Harry Potter The Exhibition, pražské výstaviště v Letňanech. Pokud vyrážíte, užijte si to.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Dress code na tenhle víkend. 90. Od 8. do 10. května hrajeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Více groove, více vzpomínek, více songů, co tě vrátí do nejlepšího soundtracku.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Známé příběhy, nová energie.
2: Těšínské divadlo je zpět. Po rekonstrukci silnější než kdy dřív.
1: Čeká tě kultovní jméno Růže nebo žíznivý Drákula.
2: A ty můžeš být u toho. Obsaď si hned teď své stálé místo v hledišti.
1: Předplatné na novou sezónu je právě v prodeji.
2: Klikni na tdivadlo.cz a nech se omámit těšínským divadlem.
3: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
5: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
6: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
7: Nemocnice Agel Ostrava Vítkovice hledá ošetřovatele a ošetřovatelky na oddělení gastroenterologie a následné péče. Nabízíme skvělé benefity, 5 týdnů dovolené a nástup ihned. Akreditovaný kurz v oboru ošetřovatel nutný. Pracujte tam, kde je vaše práce vidět a má smysl. Více info na nemocniceostravavítkovice.agel.cz. Sekce kariéra.
8: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
9: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Ostravě na Rudné ve směru od Havířova před Kunčičkami došlo v koloně ke střetu dvou osobních aut. A bouralo se taky v Ostravě na Sokolské třídě a v Uherském Hradišti v Sokolovské ulici.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 7.52, takhle zní středeční Hit Radio, krásné ráno s vámi, Michal a David. My jsme se malou chvíli zpátky bavili o kultu jménem Harry Potter, no a další obří kult byl seriál Přátelé. A tak se ptáme, sledovali jste tenhle příběh? Vidíme, že kývete, slyšíme, že odpovídáte. Ty se zdíval, Davide? Sledoval jsi?
1: Pořád sledujeme.
0: Jasně. Proč se o tom bavíme zrovna teď? Protože dneska, možná vás to překvapí, možná vám to vyrazí dech, nebudete tomu věřit, ale dnes je to přesně 21 let, co vlastně nejoblíbenější seriál historie Přátelé skončil.
1: Wow.
0: 21 let. Tak spousta z nás na téhle partě třicátníků vyrostla, na tom se shodneme. Zajímavost, v seriálu se protočilo asi 80 různých vztahů, což se vlastně dá brát jako takovej slušný katalog našich vlastních životních chyb. Dalo by se říct, že myslím si, že každý z nás se v nějaké té fázi toho příběhu rozhodně poznal a za mě tady vznikla taky asi ta nejhorší, nejtoxičtější výmluva v historii lidstva. Řekl Ross, my jsme si přeci dali pauzu.
1: Mně se nejvíc líbila hláška od Phoebe, já bych ti strašně rád pomohl, Michale, ale nechce se mi.
0: Jasně. Hlášky zledovily. Tak možná už teď přemýšlíte vy, kdo jste třeba Přátelé dlouho neviděli, že je čas si je oprášit. Musím se neoprášit, spíš připomenout a zaspomínat na ty starý dobrý hlášky. Čas je taky na další parádní muziku. Tohle je strašně skvělý, co Dave?
1: To není potřeba oprašovat, to je novinka.
0: Není, je to novinka. Vzpomeneš si, Eva Farná, Mira na Hit Radio pro vás právě teď. Tohle vám hrajeme nově.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Na nákupy do Polska. Zůstaňte tady déle a objevte více. Navštivte Carbonarium v Jastrzebí zdroji, moderní výstavu o uhlí. Prostřednictvím technologie VR sjeďte s námi do Nitra dolu a dozvíte se, co má společného uhlík s vesmírem. A to všechno česky. Navštivte www.carbonarium.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
3: Zima končí a ceny v uhlí Morava padají na minimum. Právě startují v uhlí Morava nejnižší ceny v roce. Vsaďte na prověřenou kvalitu a využijte poslední šanci nakoupit tříděné uhlí přímo z šachty OKD. Neváhejte a objednávejte uhlí za nejnižší ceny právě teď na uhlimorava.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Získat pomoc s bydlením bude ještě náročnější. Zatímco doposud měli nárok na sociální bydlení 10 000 lidí v nouzi, teď to budou spíš tisíce. Důvodem jsou nová pravidla, která připravuje kabinet Andreje Babiše. Ten hodlá změnu zákona o podpoře bydlení už dneska začít finálně projednávat ve sněmovně. Zatímco Američané ujišťují svět, že je na Blízkém východě příměří, Emiráty likvidují jeden iránský dron za druhým. V Hormuzském průlivu, který je pro celý svět klíčový, je potom situace nejasná. Připomínám, že klid zbraní, který je platný především na papíře, byl podepsán 8. dubna. Záchranné akce v Českém Švýcarsku se blíží do finále. Hasičům se podařilo zmenšit plochu požáru na 5 hektarů z původní stovky. Letecké hašení skončilo a hasiči zatím nepředpokládají, že by vrtulníky v oblasti nadále pomáhali. Všem zúčastněným patří velké uznání a dík. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Ostrava Poruba dál revitalizuje zámecký park. Jde o jednu z největších letošních investic v této části města za skoro 40 milionů. Letos se práce zaměřují na oblast mezi Porubskou radnicí a zámkem. Opraví se cestičky, přibydou nové stromy a keře a taky altán. Kompletně vyměnit by se pak měl i mobiliář. A co nám na dnešek slibují meteorologové? Teď ráno by u nás na Moravě i ve Slezsku mělo být převážně polojasno. Postupně ale bude přibývat oblačnosti a dočkat bychom se měli i přeháněk. Teploty dnes 22 až 26 stupňů.
8: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
9: Středa 8 hodin 1 minuta, ladíte Hit Radio, s vámi Michal a taky David.
10: Krásné ráno.
9: Hezký ránko a budeme moc rádi, když s námi zůstanete, protože za malou chvíli vás vezmeme do kina. Doslova na VIP zážitek, tak na to počkejte, nechoďte daleko od rádia. Čekání zkrátí muzika Hozier, taky Selena Gomez a The Scene na Hit Radio. Hezké ráno. Hit Radio.

0: Hit Radio 808 a já se ptám, už jste byli v kině na Michaelovi? V kinech je aktuálně dokumentární film Michael o kom jiném než o králi popu Michaelu Jacksonovi. A jestli teda můžu za sebe něco doporučit, co by se vám mohlo v kině určitě líbit, je to právě tohle. My jsme byli včera a teďka než spustím, tak rozhodně nechci, aby to vyznělo jako klubení nebo něco, ale šli jsme do Gold Class kina, že to vyzkoušíme a já mám normálně husinu ještě teď zážitek neuvěřitelný.
1: Takhle, ještě než spustíš o tom zážitku, já dodám informaci o tom, že na ČSFD má ten film 77%, což je slušný.
0: Což je vlastně docela dost, to číslo tak nějak jako kolísá, chvíli tam je 80, chvíli tam je 77, ale myslím, že to je dobrý. Tak jsme vyrazili a právě kombinace toho, že vyzkoušíme tu VIP, jak to říct, VIP experience, tak vlastně v kombinaci s tím filmem, protože já teda songy nejenom Michaela Jacksona, ale celkově ten soul, funk jako miluju, tak teďka ležíš na té sedačce, rozpláclej, jíš tam ty nachos a posloucháš ten... Tu hudbu jako z těch kvalitních beden, tak já odcházel s obrovským zážitkem a jsem strašně rád, že jsme, a ani to nebylo o tolik dražší, jo, stálo to, já nevím, na lístku, neřeknu, kdyby to bylo třeba o tisícovku, ale třeba o 200 jako navíc, jo. Hmm. Což jako ta výhoda toho, že tam s tebou v tom sále je třeba jako 10 lidí, vlastně je nesporná. Takže to je jenom jako zážitek teda z VIP kina.
1: Co rozměr je plátna?
0: Menší než... Samozřejmě v klasickém sále, ale stále velký.
1: Co občerstvení?
0: Občerstvení, dobrý, dostali jsme welcome drink na začátku, já jsem se dal nealko, protože jsem řídil, přítelkyně se dal alko, protože neřídila, a občerstvení dobrý, takže tam můžeš prostě jako si nechat i něco donést. Takže pak jako, jestli můžu něco doporučit, co se týká zážitku z kina, tak rozhodně vyzkoušejte, pokud máte tu možnost.
1: Jednou za čas připlatit a vyzkoušet.
0: Tak, nicméně, můj mozek byl hladový po filmu, tak jsem o Michaelovi něco hledal. A co mě překvapilo, co jsem mu nevěděl, možná byste to věděli, jo, ale on byl nejenom geniální zpěvák a skladatel, ale měl velmi zajímavou metodu, jak docílit toho, aby jeho děti četly.
1: Aha.
0: Jo, prozradila to sama jeho dcera Paris. Jako malá totiž polikala jednu knižní sérii týdně jenom proto, aby si mohla koupit vysněnou panenku. Michael byl nekompromisní.
1: Tak chtěla, něco za něco.
0: Chtěla hračku, fajn, tady máš 200 stránek o historii a zítra tě z toho vyzkouším, jo. To mě přijde naprosto geniální tah, jo. Chceš něco, tak něco za něco. Tak by nás zajímalo, co vy, jak to vypadá u vás doma? Jaká měna funguje u vás doma? Jak motivujete vaše děti do věcí, do kterých by se jim normálně ani zamák nechtělo?
1: No, napište nám.
0: Napište nám. Ideálně, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 a nebo nám to pošlete normálně zprávu, my to rádi přečteme. Michael Jackson, Billie Jean na Hit Radio v 8.11. Hezké ráno.

0: novinka ve vašem playlistu. Rehab In My Head. 8 hodin, 17 minut. S vámi Michal a David a my vám přejeme fantastické středeční ráno. Film Michael o králi popu aktuálně v kinech. Vyražte, kdo váháte, byl jsem, doporučuju. No a co jsme řešili, že Michael měl skvělou metodu, jak docílit toho, aby jeho děti četly. Chtěl si hračku? Dobře, tady máš bychly a až to dočteš, tak tě z toho vyzkouším.
1: Zajímavá metoda, platí do dnes. Funguje
0: fungovalo
1: do dnes.
0: To, fungovalo to. Tak chtěli jsme po vás, kdo nás teď ladíte, jestli máte nějaké takové techniky i u vás doma. A píše třeba Monika, syn 7 let se zbláznil do fotbalu, takže aktuálně je to jednoduché. Pokud se chce večer koukat na zápas v televizi, musí poslouchat v závorce, uklidit si po sobě a tak dále. Zatím to funguje. Tak si říkám, jak to vůbec vypadalo u nás aktuálních 35-tníků, 40-tníků, co, Davide?
1: Tak naše rodiče měli výhodu, že ještě nebyly počítače a mobily.
0: To je pravda. Takže my jsme, co jsme jediný potřebovali? Proč jsme museli být hodný nebo proč jsme museli sekat latinu? Tak když jsme třeba chtěli ven.
1: Jasně, nebo když jsme chtěli třeba přespat u kamaráda.
0: No jasně, jasně, tak to byla úplně jiná doba, no. My jsme byli prostě zvyklí makat normálně, jo. No, dneska telefon, tohle prostě, chceš telefon. To tady přišla třeba hlasovka, jo.
2: Ahojky, zdravím do rádia. Moje dcery, dneska už dospělé ženy, chodili spát v 8 hodin, to měli prostě nařízeno od rodičů, ode mě, od tatínka, ale měli do 9 hodin povoleno si číst. Takže si samozřejmě četli. Hezký den, Kamila.
0: Hezký, hezký. Taky tady je zpráva od Káji. U nás funguje kolik minut čtení, tolik minut na mobilu. Někdy čtou tak moc, že už ani na hraní není čas. A tohle si zapíšu do paměti, protože se mi tohle bude rozhodně jednou u mé dcery hodit. Takže děkujeme za vaše zprávy, za chvíli doprava a taky další muzika, na co se těšit, Rosé, Bruno Mars a Paté nebo Skript a Vilajem. Hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
4: Globus Ostrava se mění. Přijďte si užít moderní nakupování v úplně novém komfortu. Vstupte novým vchodem a těšte se na jedno z největších hobby center v okolí a z brusu novou prostornější kavárnu Café Globus s moderními pokladnami a Scan & Go. Navíc zaplatíte bleskově. Máme pro vás vzdušnější uličky, logické uspořádání a širší výběr akčního zboží. Děkujeme za vaši trpělivost a těšíme se na vaši návštěvu. Globus Ostrava v novém.
5: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
6: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom, Dyton.
7: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
8: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
9: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
10: Nemocnice Agel Ostrava Vítkovice hledá ošetřovatele a ošetřovatelky na oddělení gastroenterologie a následné péče. Nabízíme skvělé benefity, 5 týdnů dovolené a nástup i hned. Akreditovaný kurz v oboru ošetřovatel nutný. Pracujte tam, kde je vaše práce vidět a má smysl. Více info na nemocniceostravavítkovice.agel.cz. Sekce kariéra.
11: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
12: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
14: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
15: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
16: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
17: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Ostravě na Rudné ve směru od Havířova před Kunčičkami došlo v koloně ke střetu dvou osobních aut a ve Zlíně v Pekárenské ulici u křižovatky se Staromlýnskou částečně blokuje provoz nehoda.
1: Motopark Ostrava slaví 9. a 10. května narozeniny. Užijte si motorky, motokáry, akci i rodinný program. Vše, co k dopravě patří. Hit Radio Orion.

0: Tohle je Hit Radio, taky Rose, Bruno Mars a Paté 8.30. Aha, hezké ráno, co pro nás má ravit?
1: Ranní update.
2: S předstihem připomínáme, že o víkendu oslavíme Den matek. Letos připadá na neděli 10. května. I když matky často tvrdí opak, očekávají malý dárek, kytku nebo alespoň krátký telefonát. Koalice plánuje cestu na východ. Do Číny by měla vyrazit hned dvakrát, a to vůbec poprvé od prezidenta Zemana. Podle dostupných informací se ladí data, vyrazit by měl Tomio Okamura. Víkendové počasí nám bude dělat radost. Podle předpovědi nás čeká převážně jasná obloha se sluncem a teploty kolem 20 stupňů. Chladno, které meteorologové předpovídali na dnešek, se potom nejspíš konat vůbec nebude.
0: To je vlastně pravda, že dneska mělo být ošklivo. A kolik má být dneska stupňů?
2: Až 22. A úplně živě si pamatuju, že jsem ve čtvrtek čet, že dneska ve středu bude 12.
0: No tak rozhodně je to milejší překvapení, než kdyby to bylo naopak,
2: to
0: že jo?
2: Určitě.
0: A stejně si říkám, ta práce meteorologa, to je prima job, co? Něco řekneš, to tak jako pade na pade, no, to vyjde nebo to nevyjde. No.
2: To je podobně jako my.
0: Asi tady. Tak. Nicméně v pátek taky začíná kromě hezkého počasí retro víkend. Od pátečních 7 ráno až do nedělních 18 do vás budeme sypat to nejlepší od 90. A i tohle by tam mělo svoje místo.

9:30 ladíte Hit Radio, za to moc díky, krásné ráno a už jste slyšeli tu novinku o Rolling Stones? Na to si zesilte rádio. Tyhle legendy z Británie totiž včera večer oznámili, že 10. července vydají nové album Foreign Tongues, cizí jazyky. To se objevilo na jejich webu. Současně taky nasdíleli nový single In The Stars, ten je k poslechu online, pokud byste si ho chtěli dát. No a co mě osobně teda moc baví, je sám Mick Jagger ve 82. 82 let a skotačit jak za mladá, neuvěřitelný. Myslím, že to můžeme připsat tomu zdravému životnímu stylu, nebo co? No jo, tak věk je jenom číslo. Tak 10. července nové album venku, no a my se teď na Hit Radio vrátíme na konec 90. a dáme jednu z jejich klasik. Anybody seen my baby? Tohle jsou Rolling Stones a já vám přeju krásné středeční ráno.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru.

0: Čas bizár.
1: Tak na nich vydělej.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
3: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Baumax slaví 10. narozeniny.
7: 10 let

0: Ostravě.
1: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
1: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
0: Více na baumax.cz.
2: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
3: Jako teď?
2: Ne, na Poezfestu.
3: Jo vlastně, náš oblíbený Poezfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s technotrasou.
2: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
3: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš. Je to tak, to my
4: si dáme na zlova. Poezfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poez.cz.
5: Nové vydání magazínu Reportér.
6: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
5: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
6: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
5: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
6: A spousta dalšího čtení.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Nemocnice Agel Ostrava Vítkovice hledá ošetřovatele a ošetřovatelky na oddělení gastroenterologie a následné péče. Nabízíme skvělé benefity, 5 týdnů dovolené a nástup ihned. Akreditovaný kurz v oboru ošetřovatel nutný. Pracujte tam, kde je vaše práce vidět a má smysl. Více info na nemocniceostravavítkovice.agel.cz. Sekce kariéra.
9: Bydlíte u společnosti Heimstaden a máte nápad, jak vylepšit svůj dům nebo zahradu? Program Své pomoc právě běží. Ať už plánujete výsadbu záhonů nebo malování chodby, Heimstaden vám přispěje materiálem do výše až 3000 korun. Navíc můžete vyhrát v soutěži Soused roku hodnotné ceny. Hlásit se můžete v aplikaci Můj domov nebo přes zákaznickou linku Heimstaden. Zvelepte své okolí ještě dnes. Více na www.heimstaden.cz.
10: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Sweet But Psycho, tohle jsou songy pro lepší start vašeho rána. S vámi Hit Radio, pěknou středu přeju. A dotaz, už jste se zapojili do soutěže o smartfony pro celou vaši rodinu? Díky spolupráci s Tesco Mobile můžete vyhrát celkem 4 telefony a každý pátek taky nákup za 10 000 korun v Tesku, to je týdenní výhra. Nicméně každý den někdo z vás vyhraje výhru denní, a to karetní hru Surikarty. No a my tento týden hledáme ty nejbláznivější SMSky, které vám poslali prarodiče. No a hru Surikarty vyhrává dnes Péťa, která samozřejmě i dál soutěží i o zmíněnou hlavní cenu. Péťa napsala: moje babička a mobil, to bylo luxusní, její SMSky by se daly klidně zarámovat. Asi nejlepší byla v den, kdy jsem maturovala, napsala: držím ti palce a když to neuděláš, uvolnilo se místo v prasečáku, říkala teta Maruš, tak neboj, tvoje babi. PS, už jen proto jsem to udělala a to je naprosto geniální, to je motivace. No tak pokud byste se chtěli do soutěže zapojit, stavte se u nás na webu na hitradio.cz, kde najdete komplet detaily.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel. Hitradio Orion.

0: 8.57, Nico Santos a Fastboy na Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů a dojeli jsme do cíle. Dneska to byla odlehčená verze snídaně. Já jsem měla volno, tak jsme to zvládli spolu, tak vám chci poděkovat za další společné ráno. Už teď se těším na zítřejší šestou, kdy se tady potkáme, a to nejenom na vás, samozřejmě, až nás zase budete bavit vašimi příběhy, ale taky na to, že zítra začíná prodloužený víkend. Zítra je poslední pracovní den, tak budu moc rád, když se stavíte.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Já jsem Michal, teď už vám popřeju bez vás středu, zvládněte den a zítra ráno v 6. Čau!
2: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. V ulici hlavní třída ve Frýdku Místku bouraly dvě osobní auta, provoz je tam řízený Kevadlově. A bouralo se i o kousek dál ve Frýdku, na ulici Nové dvory Kamenec. Kousek od benzínky, je na místě i policie, tak i tam dejte velký pozor. A nohu z plynu. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
4: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpromača 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Kanoli na Sicílii, tacos na Krétě, nduja v Kalábrii a možná fritule v Chorvatsku? Tak chutná léto. Vydej se za dobrodružstvím a objev inspirativní destinace z Katovice Airport. A je co objevovat. Lamecia Terme, Rimini, Komiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion a mnoho dalších. Vyber si ideální destinaci a leť z Katovice Airport. Kup si letenku online na katovice-airport.com. Katovice Airport. Miluji létat.
1: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Orion.
6: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Poslanci se dnes mimořádně sejdou k novele upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. Opozice ohlásila dlouhou debatu. Její zástupci se obávají rozvolňování pravidel rozpočtové odpovědnosti a skrytého zadlužování. Je možné, že dolní komora dnes neprojedná na mimořádné schůzi vůbec nic. Vlak mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou řídil opilý strojvedoucí. Na jeho nestandardní chování upozornili policii svědci. Neotvíral totiž dveře cestujícím a pomalu se rozjížděl. Událost se stala v pondělí, nikdo nebyl zraněn. Muž pak nadýchal skoro 3 promile. Hrozí mu zákaz činnosti, případně i vězení. Praha si tento týden znovu připomíná povstání, které osvobodilo město z nacistického područí. Události si lidé můžou nově projít i v mobilu. Pomáhá s tím aplikace s mapou barikád a pietních míst. K ní více řekne mluvčí města Tadeáš Provazník.
7: Díky této unikátní interaktivní mapě mohou Pražané zjistit více o pietních místech v okolí svého bydliště i celé Prahy, uctít památku padlých a symbolicky v uvozovkách zapálit online svíčku u pomníčku. Mapa zároveň obsahuje detailní informace o jednotlivých památnících,
6: jako je například přesná adresa, fotografie nebo počet vzpomenutých osob. Volejbalisté Karlovarska mají čtvrtý domácí titul. Na trůn se vrátili po 4 letech. Vítězové základní části v rozhodujícím pátém finálovém zápase porazili obhájce trofeje Lvi Praha 3-0.
8: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
2: Na dnešek už je hlášený nějaký ten déšť, ale jak se tak dívám až na večer, jinak vesměs polojasno a naměříme opět velmi příjemné teploty, 21 až 25 stupňů na horách kolem 20.
1: Hit Radio Orion.
2: Je středa 6. května, svátek má Radoslav, já jsem Karla Michalíková, přeju vám hezké dopoledne a dneska pořešíme hlavně velkou kauzu pokácených májek po celém Moravskoslezském kraji. Řeší to i policie, protože jedna taková špatně pokácená majka spadla na elektrické vedení a vyřadila celou obec. Takže už to začíná být i nebezpečné. Pozor na to, teď ping, hezké dopoledne.

Ladíte Hit Radio Orion, 11 minut pro deváté s Karlou Michalíkovou. Hezké dopoledne. No a včera jsem vám slíbila, že vám povím o nejpřetíženějších turistických místech u nás. Na severní Moravě a ve Slezsku dlouhodobě platí jedno jasné pravidlo, že nejvíc lidí míří do Beskyd a Jeseníku. Tyhle dvě oblasti jsou suverénně nejnavštěvovanější u nás v regionu a zájem o ně pořád roste. Absolutní špička přetížení, tak to jsou hlavně ikonická místa, v Beskydech samozřejmě Lysá hora, Pustevny, Radhošť, v Jeseníkách potom Praděd a trasy kolem Bílé Opavy a vlastně jen samotné Beskydy navštíví ročně kolem 6,5 milionu lidí. Na některých trasách už je to samozřejmě hodně znát, že? Chodníky špatné, rozbité. Naopak klid tam najdete, jakmile se od těchto v uvozovkách slavných magnetů odchylíte. To znamená, čím náročnější terén a čím delší nebo hůř dostupná trasa, tím méně lidí. Typicky hřebenovky mimo hlavní tahy, takže odlehlejší části Jeseníku jako Rychlebské hory, méně známé části Beskyd. Takže pokud chcete výhledy bez lidí, zapomeňte na ty nejvyšší a nejslavnější vrcholy o víkendu a vyražte někam dál. Výš na nějakou náročnější trasu. Tam turisti určitě nebudou.

Krásné dopoledne z Hitrádia Orion, přeje Karla. Ladíte nás po celé Moravě a Slezsku a my vám za to děkujeme. Taky nás sledujete na našich sociálních sítích a o tom si teď musíme vážně popovídat. Na našich sociálních sítích se totiž šíří podvodná soutěž, která s námi ale nemá nic společného. Podvodník se snaží vylákat vaše kliknutí na falešný odkaz. Vypadá to jako výhra nebo nějaká rychlá soutěž, ale je to fake. Na nic neklikejte, žádné odkazy prosím vás neotvírejte a nikam nezadávejte své údaje. Oficiální soutěže vždycky najdete jenom na našem ověřeném profilu a nikdy po vás nebudeme chtít žádné citlivé informace přes zprávy. Nebojte, celou situaci řešíme, pokud na ten příspěvek narazíte i vy, nahlašte ho nebo ignorujte, blokujte a my vám děkujeme, že nám o tom dáváte vědět. My totiž máme ty nejlepší posluchače, já to říkám pořád.

Hele, slyšíš to? To je Retro Víkend Hit Rádia. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Žádná nuda, jen samé 90.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
1: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
2: Vínečko, pohoda.
1: A slimáci jsou taky fuč.
2: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Housebrand Café, per favore.
4: Sí, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
6: Zima končí a ceny v uhlí Morava padají na minimum. Právě startují v uhlí Morava nejnižší ceny v roce. Vsaďte na prověřenou kvalitu a využijte poslední šanci nakoupit tříděné uhlí přímo z šachty OKD. Neváhejte a objednávejte uhlí za nejnižší ceny právě teď na uhlimorava.cz.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
8: Under Armour makes you better.
9: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brand House Ostrava Forum Nová Karolina nebo na Under Armour.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
12: Umění v Ostravě slaví 100 let. Přijďte slavit s námi. Ve středu 13. května od 10 do 20 hodin. Čeká vás den v prvorepublikovém stylu. Swing, workshopy, fotokoutek, dobré jídlo i pití. Galerie výtvarného umění v Ostravě a statutární město Ostrava připomenou výročí 100 let Domu umění jedinečnou výstavou Stopa. Nenechte si ujít tvůrčí dílny i komentované prohlídky. 100 let umění, 100 let inspirace.

Hitovka Alibi na Hitrádiu Orion pro vaši lepší náladu. No a otázka pro tuto chvíli zní. Chcete nechat zahrát svým nejbližším, známým či přátelům třeba na rozkám, k svátku, nebo jenom tak pro dobrou náladu? Nebo chcete zahrát sami sobě váš oblíbený hit? Chcete rock? Budete ho mít? Nebo spíš popík? Pro nás žádný problém. Napište svoje přání do našeho formuláře na hitradioorion.cz a my vám moc rádi zahrajeme to, co máte rádi. A třeba vám uděláme radost i právě teď, protože tady mám Dido a její Here With Me. No řekněte mi, co pro středeční dopoledne může být lepšího než tahle chvilka nostalgie.

0: tady roztancovalo ve studiu a věřím, že i vás, třeba za volantem nebo v kanclíku při práci, Pitbull. Hrajeme vám na celou Moravu i Slezsko, taky vás moc rádi zveme někam ven, protože Moravskoslezský kraj je plný krásných zážitků, výletů, míst, které je potřeba vidět a akcí, které je potřeba navštívit. A já teď přidám slovo klukům z naší redakce, protože oni pro vás chystají tipy na výlety každé dopoledne. Co Leši, kovní kluci, že? Tak kam vyrazíme?
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Máte rádi hory a chcete si užít pořádnou výzvu? Po celý rok letos probíhá oblíbená turistická akce 32 vrcholů Beskyd. Vyrazte na krásné beskydské kopce podle vlastního tempa, zapisujte si zdolané vrcholy a užívejte si přírodu bez stresu. Letos navíc svým pohybem pomůžete. Část zisku z registračních balíčků putuje na podporu Filipka, který bojuje s Phelan-McDermidovým syndromem. Více informací najdete na 32vrcholů.cz.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Na nákupy do Polska? Zůstaňte tady déle a objevte více. Navštivte Carbonarium v Jastrzebí zdroji, moderní výstavu o uhlí. Prostřednictvím technologii VR sjeďte s námi do Nitra dolu a dozvíte se, co má společného uhlík s vesmírem. A to všechno česky. Navštivte www.carbonarium.cz.
4: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Triogas je tu pro vás. Kvalitní okna, dveře, vrata, žaluzie. Pojďte s námi ušetřit za energie. Spolehlivá rodinná firma s tradicí a bohatým sortimentem. Triogas je tu pro vás. Navštivte vzorkovou prodejnu ve Valašském Meziříčí nebo Hlučíně. Vše vyřešíte hned i na triogas.cz.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
11: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
12: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
14: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
15: Dan Landa.
14: Mirá.
15: Rybičky.
14: Migové.
15: Jdeme na Hrady.
14: 8 hradů.
15: 8 víkendů.
14: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
15: Dan Landa.
14: Harley.
15: Tomáš Klus.
14: Xindle X.
15: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
14: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
15: www.hrady.cz.
1: Hit Radio.
16: Rádio Orion.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Lala, Leony na Hit Rádiu Orion. A teď nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Bouralo se v ulici 8. pěšího pluku ve Frýdku Místku a taky v Brumovicích na silnici 58 směrem na Opavu. Na obou místech řídí dopravu policie, tak tam dejte velký pozor. Pro tuhle chvíli ale vše, vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
1: Známé příběhy, nová energie.
2: Těšínské divadlo je zpět. Po rekonstrukci silnější než kdy dřív.
1: Čeká tě kultovní jméno Růže nebo žíznivý Drákula.
2: A ty můžeš být u toho. Obsaď si hned teď své stálé místo v hledišti.
1: Předplatné na novou sezónu je právě v prodeji.
2: Klikni na tdivadlo.cz a nech se omámit těšínským divadlem.
3: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc fakci, borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
4: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Orion.
1: 10 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Maturanty dnes čekají státní didaktické testy z němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny a nepovinná těžší zkouška z matematiky. Didaktickými testy státní maturity dnes končí, začaly v pondělí. Ke státním maturitám se letos přihlásilo přes 84 tisíc takzvaných prvomaturantů. Návrh na neplatnost hlasování v referendu o bazénu v Prostějově řeší soud. Plebiscitu se 12. dubna zúčastnilo málo lidí, takže jeho výsledek není pro město závazný. Autoři návrhu požadují, aby se referendum opakovalo na podzim souběžně s komunálními volbami. Evropská unie vyzvala americkou vládu, aby respektovala dříve uzavřenou celní dohodu. Reaguje tak na nové pohrůžky amerického prezidenta Trumpa ohledně cel na dovoz evropských aut. Podle francouzského prezidenta Macrona mají Evropa a USA důležitější věci na práci, než ztrácet čas pohrůžkami ohledně cel. Prvním finalistou fotbalové ligy mistrů je Arsenal. V odvetě semifinále porazil doma 1-0 Atletico Madrid. Arsenal postoupil do finále po 20 letech.
2: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
3: Dneska bude u nás vesměs polojasno, na večer se ale zatáhne, místy může i zapršet. Teploty na tričku a kraťasy 22 až 25 stupňů.
0: Hit Radio Orion.
3: Teď po desáté s vámi Karla Michalíková, věřím, že máte dobrou náladu v práci.

Fajnice, Hit Radio, Oriony po desáté, s vámi Karla. No a Moravskoslezský kraj řeší nezvyklý problém. Ve velkém se u nás kácí májky, a to napříč celým regionem. A případ už řeší i policie, protože údajně existuje video, které ukazuje, že za tím vším kácením může stát skupina mladíků, kteří to berou jako výzvu a objíždějí obce se sekirou, smradi jedni. Kácení májky se nevyhlo ani Klimkovicím, kde májka vydržela možná tak jeden den a už byla dole. No a podobné případy hlásí další místa na Moravě a ve Slezsku. Je jich teda dost a policie situaci bere nesmrtelně vážně, protože v jednom z případů májka po neodborném pokácení spadla na elektrické vedení a vyřadila úplně celou obec, což už znamená reálné riziko škod i ohrožení bezpečnosti. Co k tomu víc říct? No hlídejte si je. Hlídejte si ty májky ve dne v noci.

0: Sonic na Hit Radio Orion pro vás. Doufám, že si užíváte krásné slunečné dopoledne, i když třeba v práci, ale podívejte se ven. Jako v takovém hezkém počasí se přece pracuje samo ne. Když víte, že ještě 2 hoďky a je oběd a už to znamená půlku pracovního dne za váma. Tak ať vám to uteče. No a teď jedna zajímavá výzva. Pokud hledáte nějakou výzvu a zároveň zážitek, který není pro každého, tak zbystřete, protože v Beskydech se chystá tradiční noční přechod mezi Lysou horou a Velkým Javorníkem. Ale to teda půjde už o 40. ročník, koná se to z 20. na 21. června. Start je na Ostravici, jak tak čtu, a účastníky čeká zhruba 50 km v horském terénu přes noc. Jo? Počet účastníků je ale omezený, pozor na to a hlavně teda buďte opatrní, pokud se chystáte, a musím říct, že vás obdivuju. Všechny, co do podobných akcí jdete, jako klobouk dolů, já mám problém víc v práci schody.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
3: Proto.
2: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
4: Baumax slaví 10. narozeniny.

0: Ostravě.
1: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
1: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
0: Více na baumax.cz.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem.
4: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích?
8: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď.

0: Kaufland.cz. Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Bydlíte u společnosti Heimstaden a máte nápad, jak vylepšit svůj dům nebo zahradu? Program Své pomoc právě běží. Ať už plánujete výsadbu záhonů nebo malování chodby, Heimstaden vám přispěje materiálem do výše až 3000 korun. Navíc můžete vyhrát v soutěži Soused roku hodnotné ceny. Hlásit se můžete v aplikaci Můj domov nebo přes zákaznickou linku Heimstaden. Zvelepte své okolí ještě dnes. Více na www.heimstaden.cz.
3: Stavebniny Deck přináší mega akci 3 plus 1. Ke třem balením finálního tmelu Deck Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Deck Finish zdarma. Více na deck.cz.
4: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
5: Snížíme o 2 stupně.
4: Bod 2. Průvan.
5: Dáme ručníky mezi okna.
6: Výborný návrh.
4: Bod 3. Plíseň.
5: Vydrhnout, přetřít.
7: A co udělat rekonstrukci?
6: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
8: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
9: Hit Radio.
10: Když se u vás něco děje, kdo je tam jako první? Kdo nespí, když ostatní jo? A kdo drží obec pohromadě? Na Hit Radio Orion hledáme nejlepší dobrovolné hasiče Moravy a Slezska. Dejte nám o nich vědět na hitradioorion.cz a napište, proč právě oni jsou nejlepší široko daleko.
11: Ty nej vyhlásíme už na konci týdne.
10: Ať žije Morava a Slezsko na Hit Radio Orion.

Jsme Hit Radio Orion, jak už jsem říkala, tak si k nám můžete napsat i o hity na přání, to přímo přes speciální kolonku na hitradio.cz, teda hitradioorion.cz, a můžete mi cokoliv napsat nebo poslat i k nám na rádiový WhatsApp s číslem 724-299-199. Třeba před chvilkou mi tady přišla zpráva od Kuby, který reaguje na ty pokácené majky, jak jsme se bavili před chvilkou, víte. A on píše, čau, ty pokácené majky mě taky dost štvou. Třeba u nás už jí někdo zhodil dvakrát za dva dny a to už fakt naštve. Navíc naše majka spadla na čerstvě nasazené květinové záhony. Tohle už nemá s tradicema nic společného. Díky, že o tom mluvíte. Kuba Holišov. Kubo, souhlasím. Jo, tradice už s tímhle opravdu nemá nic společného. Tady chce někdo prostě škodit, chce vám dělat zlé. Takže vám, co ještě majka stojí, přejeme, ať stojí co nejdýl, a posíláme pro pevné nervy a taky pro hlídače Eminema společně s Rianou. Hezký den. Just

0: vámi Karla. No a v neděli, už tuhle neděli, slavíme Den matek. Takže malé připomenutí. Cokoliv si tenhle týden koupíte, oficiálně už můžete vydávat za svůj dárek ke Dni matek. A teď vážně, co je vlastně nejlepší dárek pro maminku, podle vás? Já tady třeba čtu, že překvapivě nehraje hlavní roli cena, ale nejvíc boduje čas, klid a to, že si na ně jejich dítě opravdu vzpomene. Takže místo stresu z velkých dárků stačí maličkost. Třeba taková snídaně do postele, ta by mě potěšila. Kino nebo společný piknik někde na oblíbeném místě. Takže maminky, zdravíme vás. A jestli vám to dneska ještě nikdo neřekl, tak jste skvělé maminky, jste skvělé mámy, úplně nejlepší.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Umíš dobře německy? AXA Assistant hledá kolegy do Ostravy. Nástupní mzda 45 tisíc a náborový příspěvek 30 tisíc. 2 dny v týdnu práce z domu. Více na axa.cz sekce kariéra. Chceš, aby ti práce voněla? Pojď pracovat do Marlenky. Hledáme operátory a pomocníky do výroby, pracovníky expedice skladníky, pracovníky kvality a další. Více na www.prácenámvoní.cz.
3: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
4: Hitradio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle?

0: občas bizár. Tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Hausbrand Café, per favore.
3: Si, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
6: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
7: Jako teď?
6: Ne, na Poezfestu.
7: Jo vlastně, náš oblíbený Poezfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s Technotrasou.
6: Navíc zahraje Adam.

0: www.poes.cz.
1: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden.
2: Music is like a heartbeat.
1: Přijďte do kina na film o králi popu Michael Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti.
3: There's no one like you, and there never will be.
2: I love you!
1: Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
4: Kanoli na Sicílii, tacos na Krétě, nduja v Kalábrii a možná fritule v Chorvatsku? Tak chutná léto. Vydej se za dobrodružstvím a objev inspirativní destinace z Katovice Airport. A je co objevovat. Lamécia Terme, Rimini, Komiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion a mnoho dalších. Vyber si ideální destinaci a leť z Katovice Airport. Kup si letenku online na katovice-airport.com. Katovice Airport. Miluji létat.
5: Zima končí a ceny v uhlí Morava padají na minimum. Právě startují v uhlí Morava nejnižší ceny v roce. Vsaďte na prověřenou kvalitu a využijte poslední šanci nakoupit tříděné uhlí přímo z šachty OKD. Neváhejte a objednávejte uhlí za nejnižší ceny právě teď na uhlimorava.cz.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
7: Hit Radio. Dobíjte si baterky s Hitradiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva s polopenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionu.
8: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.
7: Hitradio Orion.
9: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Kdyby tak někdy Miley Cyrus přijela k nám do Ostravy, to by bylo, co? By se nám líbilo. Klidně bychom ji ubytovali zadarmo u nás v rádiu v Ostravě. Není problémo. No problém. Přijeď, Miley, přijeď. Seděla nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Dneska se hodně bouralo a stále bourá ve Frýdku Místku. Nevím teda, co tam děláte, ale dávejte pozor. Je tam další nehoda, hlášená z ulice Revoluční. Jsou tam dvě auta v sobě. Potom jste nám volali ještě z Kopřivnice, abyste nahlásili, že v Janáčkově ulici je komplet uzavřená silnice z obou stran, protože tam snad stojí nějaký nepojízdný rozbitý vlak nebo co. Je tam zavřený i celý jako železniční přejezd. No, hrůza. Tak ať to brzo opraví, přejeme moc a vaše dopravní info volejte na 800 291.
1: Motopark Ostrava slaví 9. a 10. května narozeniny. Užijte si motorky, motokáry, akci i rodinný program. Vše, co k dopravě patří.
2: Májové dny v onlineshop.cz.
3: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v onlineshop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: www.autska.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
1: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Lidé a firmy zatím odevzdali téměř 2,5 milionu přiznání k dani z příjmů za loňský rok. V pondělí, kdy byl poslední termín pro odevzdání přiznání v elektronické podobě, jich bylo 91 tisíc. Prostřednictvím daňového poradce je možné přiznání odevzdat do 1. července. Na vrchol Lysé hory opět jezdí turistický autobus. Linka mezi zastávkou u hotelu Ondráž v Raškovicích a Lysou horou zahájila letošní sezónu v pondělí. Fungovat bude do konce září vždycky v pondělí, ve středu a v pátek. Od 1. května jezdí taky beskydský cyklobus. Výbor Europarlamentu odmítl zpřísnění technických kontrol pro auta starší 10 let. Europoslanci z výboru pro dopravu podpořili zachování dvouletého intervalu. Konečné schválení pozice Evropského parlamentu je v plánu na plenárním zasedání ve Štrasburku v květnu. V hokejové NHL zářil Martin Nečas. Ve druhém kole play-off pomohl gólem a přihrávkou k domácí výhře Koloráda 5-2 nad Minnesotou. Laviny vedou v sérii 2-0 a ještě v letošní vyřazovací části neprohráli.
2: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
3: Dneska u nás bude polojasno, odpoledne ale oblačno, místy může i zapršet. Naměříme 22 až 25 stupňů, takže i v tom dešti si klidně můžete posedět pod nějakou zastřešenou terasou, jenom v tričku.
0: Hit Radio Orion.
3: Já jsem Karla Michalíková, přeju vám krásné středeční dopoledne a nebudu to zdržovat. Před námi víkend a taky Shakira. Hezký den.

Ladíte Hit Radio Orion, teď jedna pozitivní zpráva ze Šumperka. Jo. Na sídliště Sever tam všechny zaujal místní dobrovolník Zdeněk, Zdeňo Čau, který se sám pustil do úklidu chodníku a veřejného prostranství. Jo, bez nároku na odměnu, jenom proto, že chce mít kolem sebe pořádek. A tak vzal do ruky nářadí, začal čistit třeba zanesené spáry mezi dlažbou, sbírá odpadky. No a jeho přístup hodně teda rezonuje mezi lidma. On vlastně ukazuje, že změna nemusí začínat nějakými velkými projekty, ale klidně u jednoho člověka. A Zdeněk by právě chtěl inspirovat další lidi a čeká, kdo se k němu přidá. Jo, kdo ve svém volném čase bude uklízet Šumperk. Zatím se k němu přidalo celkem 0 lidí. 0. Nikdo nechce. Co vy na to? Pomůžeme Zdeňkovi? Vyčistíme Šumperk se Zdenou? Hlaste se.

Hledáme společně s vámi ta nejlepší místa a ty nejlepší lidi. Moravia Slezska. Tenhle týden hledáme nejlepší dobrovolné hasiče. Jestli je znáte, jestli sami běháte za hasiče, nominujte je nebo sebe na našem webu hitradio.orion.cz, kde je na to přímo formulář. Kolonka, kde stačí vyplnit ty nejlepší SDH. Jo a pozor, možná právě jeden z vás se podívá na ostravský Majáles s celou partou vašich kamarádů nebo právě s vašima hasičema, protože za vyplnění formuláře vám darujeme lístky na Majáles. Třeba to vyhrajete zrovna vy, štěstí je o jednu hasičskou hadicu před vámi. Radio Orion.cz, tam najdete soutěžní formulář.

0: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
1: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Nové vydání magazínu Reportér.
3: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
2: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
3: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
2: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
3: A spousta dalšího čtení.
4: V KIK najdete vše pro prostřený stůl, pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
5: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
6: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích?
8: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě

0: republice.
1: Více o akci na
2: firmanazážitky.cz.
3: Objevte fascinující techniku, zapomenutá řemesla i neuvěřitelné příběhy z Moravskoslezského kraje.
1: V sobotu 9. května ožijí Dolní Vítkovice akcí Den s technotrasou.
3: Čekají vás science show, škola první pomoci a bezpečnosti u vody, interaktivní ukázky, workshopy i zábava pro celou rodinu.
1: Až vám vyhládne, stačí pár kroků na Pojezfest, plný skvělého jídla.
3: Prostě celý den plný zážitků.
1: A navíc vstup zdarma. Sobota 9. května.
3: Dolní Vítkovice.
1: Nenechte si ujít den s technotrasou.
4: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
5: Nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plišákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
6: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
7: Možná se vám někdy stala následující situace. Oblíknete tričko a cestou na sebe mám jako je, jo. Ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne. A ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhý vás z toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince a byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu.
8: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je to jako žena a pak ho nemůžeš sundat.
7: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
9: ty smíš mezi tím sníst celou svačinu, jo.
8: Já jsem si říkal, jestli tam dělá mísu bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
9: Já mám řešení. Kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
8: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost jako na habla jako takhle.
6: Jsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Dneska pokračují maturitní zkoušky, takže držíme pěsti všem maturantům. Věřím, že vy rodiče máte ještě větší nervy než oni, tak to přežijeme, nějak to dopadne. No a vám, co už třeba víte i nějaké výsledky z přijímaček na střední vysoké školy, samozřejmě gratulujeme. A pokud to vyšlo ve vaší spokojenost, tím líp. Posíláme teda slibovanou Ellie Goulding se svým Love Me Like You Do a už toho učení nechte. Zahojte ty sešity, dejte si pauzu, volume doprava a chvilku relaxujte. Pěkné dopoledne.

0: takhle před obědem ladíte a posloucháte Hit Radio Oreo, na to nejlepší od nás, Linkin Park. Připomínám, že tenhle víkend od pátku až do neděle pro vás chystáme váš milovaný, oblíbený retro víkend, co znamená nejlepší hity 90. let non-stop jenom pro vás a vaši lepší náladu. Zazní třeba What is Love? Samozřejmě nesmí chybět. Vidím tam i Briana Adamse na pátek třeba. A chybět nebude ani DJ Bobo, bez něho by to nešlo. Pátek až neděle na Hit Radio Orion Retro Weekend, už teď se nemůžeme dočkat. S vámi se pro dnešek loučí Karla Michalíková. Myslím, že DJ Boba si pustím i na cestu domů. Směr Starý Jičín. A vám přeju pěknou středu.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
7: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
8: Objevte fascinující techniku, zapomenutá řemesla i neuvěřitelné příběhy z Moravskoslezského kraje.
9: V sobotu 9. května ožijí Dolní Vítkovice akcí Den s technotrasou.
8: Čekají vás Science Show, škola první pomoci a bezpečnosti u vody, interaktivní ukázky, workshopy i zábava pro celou rodinu.
9: Až vám vyhládne, stačí pár kroků na Pojezfest, plný skvělého jídla.
8: Prostě celý den plný zážitků.
9: A navíc vstup zdarma. Sobota 9. května.
8: Dolní Vítkovice.
9: Nenechte si ujít den s technotrasou.
10: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
11: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
14: Dan Landa.
13: Mirá.
14: Rybičky.
13: Migové.
14: Jdeme na Hrady.
13: 8 hradů.
14: 8 víkendů.
13: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
14: Dan Landa.
13: Harley.
14: Tomáš Klus.
13: Xindl X.
14: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
13: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
14: www.hrady.cz.
15: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
16: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
15: A tak to bude drahé.
16: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
17: Hit Radio Orion.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Pozor si aktuálně dejte ve Švermově ulici v Ostravě. Máme tady nahlášený olej na vozovce, projedete s opatrností. Nehodu máme nahlášenou ve Frýdku Místku v Revoluční ulici. Bourala tady dvě auta, počítejte s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
2: Motopark Ostrava slaví 9. a 10. května narozeniny. Užijte si motorky, motokáry, akci i rodinný program. Vše, co k dopravě patří.
3: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.

0: Kaufland.cz.
1: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
5: Je 12. hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Raňková. V pátek na státní svátek budou mít velké obchody zavřeno. Prodejny nad 200 metrů čtverečních musí zůstat ze zákona mimo provoz. Mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
6: Zákaz prodeje se vedle provozoven s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních vztahuje též na prodejní a výkupní dobu zastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadů.
5: Omezení se nevztahuje na prodej na nádražích a letištích, na prodejny ve zdravotnických zařízeních, lékárny a benzinové pumpy. České domácnosti ve druhém pololetí loňského roku platily šesté nejvyšší ceny elektřiny v Evropské unii. Naopak tuzemské ceny zemního plynu byly pod unijním průměrem. Česko zároveň patřilo k zemím s meziročními poklesy cen energií. Vyplývá to z nových statistik Eurostatu. Letos by tento trend měl pokračovat. Americký herec John Malkovich dostal chorvatské občanství. Z této země má předky. Potvrzení mu během krátkého setkání v Záhřebu předal tamní ministr vnitra. O občanství některé z evropských zemí projevilo v posledních měsících zájem více hvězd z Hollywoodu. A to zejména kvůli politické situaci ve Spojených státech. Teď ještě pohled k nám.
7: Z rozsáhlých podvodů obvinili moravskoslezští kriminalisté dva muže a dvě ženy. Dva z nich působili jako finanční poradci ve stavebních spořitelnách. Měli podvést okolo 270 lidí, které podle policie připravili o 118 milionů korun. Většina investorů pocházela z moravskoslezského kraje. Někteří investovali i miliony.
8: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
7: Odpoledne čekáme na Moravě a ve Slezsku nejčastěji oblačno. Později odpoledne a večer se můžou hlavně v Jeseníkách objevit přehánky. Nejvyšší teploty

0: Jak jste právě teď mohli slyšet venku, tak sirény po celém Česku ohlásily, že je středa 12 hodin a začínají srdcovky na Hit Rádiu. Takhle jsme domluvení, to je jasný. Pět hitů, které nás vrátí do doby, kdy jsme si doma po večerech prohlíželi fotoalba s vytištěnýma fotkama. Pamatujete si to, jak sedíte na gauči nebo v obýváku na zemi a smějete se nad fotkama z dovolené, ze soustředění, z dětství, z rodinných oslav. To je věc, kterou s Instagramem prostě nezažijete. No a hity, které jsem pro vás dneska vybral, tak ty zase nezažijete s jiným rádiem. Tak jdeme na to, rok 1996 a Alanis Morissette.
1: Hit Radio Orion.

0: Alanis Morissette je jako srdcovka s číslem 1. Posloucháte Hit Radio 12 hodin 7 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Lucka mi poslala zprávu na číslo 777-937-777. Ahoj Jirko, teď si mě vrátil do dětství a přesně si to vystihl. Pravidelně jsme s rodičema sedávali na zemi v obýváku nebo v kuchyni u stolu a prohlíželi si staré fotoalba. Musíme najít a dnes večer si je znovu prohlédnout. Všechny sociální sítě nám berou tu radost ze vzpomínek. Vzít fyzicky fotku do ruky, to byla krása. Doteď slyším mýho tátu, jak na mě křičí, abych ji držela opatrně a nezapatlala jí prstama. Hezký den, Lucka. Děkuju za tu zprávu. Jasně, to prostě to mělo obrovský kouzlo. A to ještě vůbec nemluvím o tom, když jste si šli nechat ten film teprve vyvolat a těšili jste se, až budou fotky hotové. A uvidíte, co jste vyfotili a jestli ty fotky vůbec vyšly. To prostě to opravdu jako dneska nezažijeme. Ono je to stejný, asi jako když si chcete pustit písničku a vezmete si telefon a jedním kliknutím na displej, tak si ji pustíte, a nebo jste museli vzít kazetu, dát ji do kazeťáku, zmáčknout play a modlit se, že se nezašmodrchá páska. Tak to je přesně ta doba, na kterou my dneska vzpomínáme. No a protože je máj, lásky čas, tak každý si zaslouží druhou šanci, říká se to v životě, tak si dáme i jednu velkou romantickou píseň, která vystihuje tu druhou šanci. Another Chance, Roger Sanchez, na Hit Radio.

0: Něco, co se nám hodí takhle do středečního poledne k obědu. No, paráda. Tak snad nezaprší.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Je 12 hodin 15 minut, posloucháte středeční srdcovky na Hitrádiu. Jdeme do 90. let. Jaký film se vybavíte z 90. Teď, když bych se vás zeptal. Možná, že se najdou tací fajnšmekři, kteří řeknou Striptease s Demi Moore. Viděli jste ho? Pánové? Předpokládám, že ano. Dokážete si vybavit píseň, na kterou tam Demi Moore tančí, respektive na kterou se oblíká, ale obráceně? Já myslím, že asi ne. Ale tu scénu předpokládám, že máte prakticky teď jako před očima. Ano, dáme si hit právě z tohoto filmu. Zároveň je to hit z roku 1992. Co je nejzajímavější, tak je to hit, který je úplně z historicky prvního alba, který Annie Lennox vydala. Jmenuje se Little Bird, ten song. To album je skvělý mimochodem, ale moc se nehraje. Přitom to mělo obrovitánský úspěch. Dokonce ho zpíval a v roce 2012 na závěrečném ceremoniálu, když se uzavíraly olympijské hry. Tak teď zavřete oči, představte si Demi Moore a hezkou středu.

0: dobou. Posloucháte středeční srdcovky na Hit Radio. Ano, bez pozvání.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Bez pozvání jsme u vás. Reddy Kirken, tedy ještě v době, kdy s nimi zpíval Michal Hruza. Tenhle hit letos, věřte nebo ne, slaví sváně. Kolik byste teď řekli? Třeba 10, 12, 13, 15? Ne. 20 let. 20 let posloucháme už hit poslední dobou. Je to možný, jak to letí? Stejně tak letí i naše srdcovky, je 12.24, tohle byla pátá srdcovka, už nám zbývá jenom jedna, která je na vaše přání. A taky dneska to můžeme udělat trošku zajímavější tady na Hit Radio, protože když jsem se ptal na filmy z 90. tak jste mi úplně tady zase zaplnili celý náš WhatsApp na Hit Radio. A lítají mi tady legendární filmy jako Rocky, Rambo, Terminator, Pretty Woman a takhle bych mohl pokračovat celou videopůjčovnu. No tak si říkám, no tak si pojďme dát nějaký hit. Filmovej, z legendárního filmu. Dejte vědět na 777-937-777, jaký film jste měli v 90. nejradši. A je jedno, jestli byl natočený nebo nebyl natočený v 90. letech, to je fuk, klidně může být starší. Důležitý je, co byste v těch 90. měli rádi. A já kouknu, jestli to tady mám, jeden vyberu a dáme si za chviličku vzpomínku taky na naše filmové dětství a pubertu. Do té doby z hitů třeba například Sia.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku.
2: Máte rádi hory a chcete si užít pořádnou výzvu? Po celý rok letos probíhá oblíbená turistická akce 32 vrcholů Beskyd. Vyrazte na krásné beskydské kopce podle vlastního tempa, zapisujte si zdolané vrcholy a užívejte si přírodu bez stresu. Letos navíc svým pohybem pomůžete. Část zisku z registračních balíčků putuje na podporu Filipka, který bojuje s Phelan-McDermidovým syndromem. Více informací najdete na 32vrcholů.cz.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.
3: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
6: No jaké bys chtěla?
5: No přece ty z Baumaxu.
6: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
5: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Známé příběhy, nová energie.
11: Těšínské divadlo je zpět. Po rekonstrukci silnější než kdy dřív.
10: Čeká tě kultovní jméno Růže nebo žíznivý Drákula.
11: A ty můžeš být u toho. Obsaď si hned teď své stálé místo v hledišti.
10: Předplatné na novou sezónu je právě v prodeji.
11: Klikni na tdivadlo.cz a nech se omámit těšínským divadlem.
12: Bydlíte u společnosti Heimstaden a máte nápad, jak vylepšit svůj dům nebo zahradu? Program Své pomoc právě běží. Ať už plánujete výsadbu záhonů nebo malování chodby, Heimstaden vám přispěje materiálem do výše až 3000 korun. Navíc můžete vyhrát v soutěži Soused roku hodnotné ceny. Hlásit se můžete v aplikaci Můj domov nebo přes zákaznickou linku Heimstaden. Zvelepte své okolí ještě dnes. Více na www.heimstaden.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

film 90. let, alespoň tedy podle těch zpráv, co píšete na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777. Takže úplně jasný, že srdcovka na přání dneska, která je tedy filmová, tak je z Hříšného tance. Ale ještě tady mám takovou jako jednu osobní věc, protože mezi všema těma zprávama jsem objevil taky jednoho člověka, který napsal i film, který já jako dítě jsem měl úplně jako ze všech filmů prostě nejradši. A to je Krvavý sport, Jean-Claude Van Damme. Krvavý sport, prostě jako masakr. I ten soundtrack je nádherný, ale Hříšný tanec má v našich srdcovkách v tuhle chvíli přednost. Každopádně, pokud i vy jste měli rádi Krvavý sport, jako kluci jste si hráli na Van Damme, tak se určitě vybavíte tu finálovou scénu na Kumité, ten poslední zápas. A tam je prostě jako tahle melodie a tu si vlastně poprvé v historii celého Hit Rádia alespoň na chviličku zahrajeme. Takže to je pro vás, pro milovníky krvavého sportu. Právě teď. A je to tady. Jedna otočka ve vzduchu. Druhá otočka ve vzduchu. Třetí otočka ve vzduchu. Pápa. A čunkli padá k zemi. Já se musím podívat dneska večer, to je nádhera. No tak jo, no a teď ten Hříšný tanec. Trucovka na přání, mimochodem, tohle je rok 1963, by the way. The Ronettes, Be My Baby.

Ed Sheeran na Hit Radio, 12 hodin 42 minut. Dnešní srdcovky jsou u konce, díky za ně. Zítra zase ve 12 hodin pokračujeme a pokud chcete skutečnou nálož legendárních srdcovek, tak od pátku až do neděle retro víkend Hit Radia. Začínáme v pátek v 7 ráno, končíme až v neděli v 18 hodin. To znamená, že opravdu to jsou jako fantastický 3 dny, kdy si budete užívat legendární hity, které jsou, řekněme, už trošku šedivé.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
2: Triogas je tu pro vás. Kvalitní okna, dveře, vrata, žaluzie. Pojďte s námi ušetřit za energie. Spolehlivá rodinná firma s tradicí a bohatým sortimentem. Triogas je tu pro vás. Navštivte vzorkovou prodejnu ve Valašském Meziříčí nebo Hlučíně. Vše vyřešíte hned i na triogas.cz.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
5: Under Armour makes you better.
6: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brand House Ostrava Forum Nová Karolina nebo na underarmour.cz.
7: Zima končí a ceny v uhlí Morava padají na minimum. Právě startují v uhlí Morava nejnižší ceny v roce. Vsaďte na prověřenou kvalitu a využijte poslední šanci nakoupit tříděné uhlí přímo z šachty OKD. Neváhejte a objednávejte uhlí za nejnižší ceny právě teď na uhlimorava.cz.
8: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
9: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
10: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Hit Radio.
12: Dobíjte si baterky s Hitradiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva s polopenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionu.
13: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska v Přerově na křižovatce ulic Bajerově a ulici u křižovatky s Kozlovskou bourala dvě osobní auta, projedete s omezením. No a v Ostravě ve Švermově ulici je na vozovce rozlitý olej, doporučujeme snížit rychlost, rozhodně to tam moc nehoňte. Šťastnou cestu, vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
1: Motopark Ostrava slaví 9. a 10. května narozeniny. Užijte si motorky, motokáry, akci i rodinný program. Vše, co k dopravě patří.
2: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
3: Globus Ostrava se mění. Přijďte si užít moderní nakupování v úplně novém komfortu. Vstupte novým vchodem a těšte se na jedno z největších hobby center v okolí a z brusu novou prostornější kavárnu Café Globus s moderními pokladnami a scan and go. Navíc zaplatíte bleskově. Máme pro vás vzdušnější uličky, logické uspořádání a širší výběr akčního zboží. Děkujeme za vaši trpělivost a těšíme se na vaši návštěvu. Globus Ostrava v novém.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa,
4: Mirá,
5: Rybičky,
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů,
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa,
4: Harley,
5: Tomáš Klus,
4: Single X.
5: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
4: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Čerpání dovolené určuje zaměstnavatel, pokud už máte rezervaci zájezdu i s termínem, ale schválené volno zatím ne, můžete přijít o peníze. Jaký je tedy doporučený postup, to řekne mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
3: Nejvhodnější chvíli k úhradě jakýchkoliv výdajů spojených s dovolenou je okamžik, kdy zaměstnavatel prokazatelně vaši dovolenou schválí anebo určí její čerpání. Pokud totiž zaměstnavatel následně již určenou dovolenou zruší, musí vám vzniklé náklady nahradit.
2: Bez potvrzení dovolené ale nesete celé riziko vy sami. Politici, kteří působí paralelně v obecní a krajské samosprávě, budou dál dostávat snížené odměny. Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení právní úpravy. Plnou odměnu od letoška vyplácí jen jeden samosprávný celek. Druhý snižuje na 40% částky, na kterou by měl politik nárok, pokud by působil jen v jednom zastupitelstvu. V Curychu se léčí muž s hantavirem. Předtím byl na výletní lodi, kde se několik lidí tímto virem nakazilo. Švýcarská vláda uvedla, že švýcarským občanům v tuto chvíli žádné nebezpečí nehrozí. Teď se ještě podíváme k nám.
4: Původně nepřístupné území kolem řeky Lučiny v ostravském obvodě Radvanice a Bártovice se do konce roku promění na přírodní promenádu. Na pěti místech budou mít návštěvníci přístup přímo k řece. Ojedinělým prvkem areálu bude venkovní solní jeskyně, která nabídne mikroklima podobné mořskému. Náklady budou zhruba 35 milionů korun.
5: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
4: Na Moravě a ve Slezsku bude převážně oblačno a později odpoledne a večer se mohou hlavně v jeseníkách lokálně vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 a 25.

0: k obědu přeju, takhle ještě pokud jste vyrazili o něco později než vaši kolegové v práci. My si dáme další skvělý hity, Tayo Cruz, Benson Boone, taky Pink. No a protože v pátek bude zavřeno, tak zítra, tak bude druhá světová. Ve všech obchodních centrech, jo, protože 3 dny před námi, nebo vlastně 1 den zavřeno, tak to si musíte udělat jako pořádný zásoby. Tak pokud vyrazíte takhle do boje, já vám k tomu dám náboje. Už zítra 10 000 korun na nákup, to je jedna věc. Jak se do hry zapojit, tak to vám řeknu už za chvíli. No a zároveň budu taky rozdávat dnešní denní výhru, a to rodinné karty Surikarty. Rodinnou hru. Lucie tady na mě kouká jako jedna taková Surikarta.
1: No tak jestli to někam spěje.
0: Já sám nevím, co jsem chtěl říct, a proto tady pracuju. Hit Radio Orion. Dáme si Pink na Hit Radio právě teď s Zoubrem.

0: These beautiful things that I've got.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio Orion.

0: Leo Cruz, Dynamite, tedy Dynamit, no a tohle je taky dobrá bomba, co tady pro vás mám na Hit Radio už druhým týden. Zítra mezi 12. a 15. tak buďte na telefonu, pokud s námi hrajete o nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile v hodnotě 10 000 korun. Pokud nehrajete, tak pořád ještě máte šanci se přihlásit do hry. A to i právě teď na webu hitradio.cz. No a kdo ví, třeba kromě hlavní ceny vyhrajete i denní výhru, což jsou Sury karty, tedy karetní hru pro celou rodinu, vytvořenou na míru od psychologa a odborníka na rodinné vztahy. Sury karty dneska posílám Davidovi, a to za SMSku, kterou mu poslal jeho děda. Teď můžu přečíst. Chlapče, chlapče, ty až dostaneš jednou rozum, tak ho samou radostí ztratíš. Taky v tom slyšíte vašeho dědu. Nádhera, tohle jsou přesně ty úsměvné rady od prarodičů a SMSky od prarodičů vyhrávají právě tento týden. Jestli máte nějakou vtipnou, tak ji zadejte do formuláře na webu hitradio.cz a zítra poslouchejte Hit Radio mezi 12. a 15. hodinou. Pokud žádnou takovou zprávu nemáte, protože říkáte si třeba bohužel, babička s dědou už tady mezi námi nejsou, se na nás dívají jenom ze zora. Nebojte se, příští týden budeme hrát taky a zároveň příští týden budeme mít zase trošku jiné rodinné téma. Protože ty SMSky v rodině, ty jsou úplně nejvíc. A Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc, tarify v aplikaci, výhody v Tesku, a to pro celou rodinu nebo partu přátel. A tím pádem tady pro vás máme příští týden, kromě té finální výhry 10 000 korun na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile, ještě navíc takový bombonek, jo? Třešničku na dortu, ne jednu, ale rovnou 4. Prémiové mobilní telefony Xiaomi 4x, jo? Redmi Note 15 Pro ve 4G pro celou vaši rodinu, anebo tedy ty nejbližší přátelé. To už necháme na vás. Tak jo, na webu hitradio.cz se dozvíte veškeré podrobnosti. Ještě jednou gratuluju Davidovi a kdo ví, třeba zítra mezi 12. a 15. se spolu živě uslyšíme ve vysílání Hit Radia.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Až by člověk řekl starý dobrý činasky, takhle oni jsou dobrý, super, pořád, to jo, ale tohle to už je taková klasika. Drobná paralela na Hit Rádiu ve 13 hodin, 25 minut, za chvíličku Lady Gaga, taky One Republic. Posloucháte Hit Rádio a víte, jak se na 1. máje líbá pod stromem? Na apríla se dělají žertíky a třeba na Den matek se mamkám nosí kytka. Víte to? Jasně, že? Děláte to? Jo? No takhle, já jenom, že dneska je Mezinárodní den bez kalhot. Když jako dodržujete jednu tradici, naložte si s touto informací, jak chcete. My jsme si to tady u nás na Hit Rádiu taky vzali po svém. Myslím si, že Jasmin docela koukala ze snídaně šampionů. Toto možná rozdýchává ještě dneska. Možná, že vám o tom zítra sama bude vyprávět. Kdybyste to chtěli vidět, můžete se podívat na naše Instagramy, třeba ke mně, anebo klidně na Instagram Hit Rádia. Myslím si, že teď to video lítá úplně všude. Kdybych věděl, červený spodní prádlo, no, nevím. Už se v tom dál nebudu pitvat. Koukněte se na video.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: Možná se vám někdy stala následující situace. Oblíknete tričko a cestou na sebe vám jako je, jo. Ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne. A ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhej vás z toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince a byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu.
3: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je to jako žena a pak ho nemůžeš sundat.
2: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
4: holky. Smíš mezi tím sníst celou svačinu, jo.
3: Já jsem si říkal, jestli jsi tam dělal mísu bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
4: Já mám řešení, kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
3: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost, jako na Havla, jako takhle.
1: Vy jsi snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Rádio. Dress code na tenhle víkend. 90. Od 8. do 10. května hrajeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Více groove, více vzpomínek, více songů, co tě vrátí do nejlepšího soundu.

0: Rosbrand caffè, per favore?
1: Sì, signora.
0: I v malém šálku lze dělat velké umění.
2: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
5: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích?
7: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě

0: NN.cz.
1: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
2: Bydlíte u společnosti Heimstaden a máte nápad, jak vylepšit svůj dům nebo zahradu? Program Své pomoc právě běží. Ať už plánujete výsadbu záhonů nebo malování chodby, Heimstaden vám přispěje materiálem do výše až 3000 korun. Navíc můžete vyhrát v soutěži Soused roku hodnotné ceny. Hlásit se můžete v aplikaci Můj domov nebo přes zákaznickou linku Heimstaden. Zvelepte své okolí ještě dnes. Více na www.heimstaden.cz.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 145.

0: www.fine-radio.cz.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

umřít s úsměvem na rtech. To je představa. Umřít s úsměvem na rtech. To vlastně jako můžou fanoušci fotbalového Arsenalu, protože ten se po 20 letech dostal do finále Ligy mistrů. Takže gratulace. My, fotbaloví fanoušci, se dokážeme úplně přesně představit, jaký pocit to je, protože my jsme se letos dostali na mistrovství světa ve fotbale a taky po 20 letech. To je doba. Fotbalový mistrovství světa začíná až v červnu, ale ono to uteče úplně vlastně stejně jako těch 20 let. Nebo 30 let, jo? 30 let je to od vydání tohohle hitu, který tady pro vás mám připravený, Alex Party. A je to taková pozvánka na retro víkend, který bude na Hit Rádiu už od pátku od 7 ráno.

0: Miles Smith, nice to meet you, tedy rád tě vidím, rád tě poznávám. To je věta, kterou můžete říct dneska, když otevřete ledničku a pak klidně všechno jídlo, které pozdravíte, můžete sežrat. A to naprosto beztrestně, protože dneska, kromě toho, že, a teď ono to možná jako už se souvisí, je Mezinárodní den bez kalhot, tak je zároveň taky i Mezinárodní den proti dietám. To jsou vlastně dva mezinárodní dny v ten jeden, který mě dost jako baví, protože dokážu si představit dnešní večer, jak sundáte kalhoty, vlastně ani nemusíte povolovat pásek, prostě sundáte kalhoty, otevřete lednici a užijete si ten bílej sex se vším všude. Nádhera, nádhera, tak to jsou plány na dnešní večer. Za chviličku Miley Cyrus, taky opět Radeček a až se budete takhle jako ládovat něčím dobrým, tak si vzpomeňte na Hit Radio. Zítra si o tom můžeme pokecat ve 12 hodin. Do 14. hodiny víme, co bude a po 14. hodině se tady na Hit Radio můžete těšit na naší oblíbenou středeční ruletu dvojsmyslu.
1: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90.

0: Ostravě.
1: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
1: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
0: Více na baumax.cz.
2: Kanoli na Sicílii, tacos na Krétě, nduja v Kalábrii a možná fritule v Chorvatsku? Tak chutná léto. Vydej se za dobrodružstvím a objev inspirativní destinace z Katovice Airport. A je co objevovat? Lamécia Terme, Rimini, Komiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion a mnoho dalších. Vyber si ideální destinaci a leť z Katovice Airport. Kup si letenku online na katovice-airport.com. Katovice Airport. Miluji létat.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
5: Stavební Nidek přináší mega akci 2+1. Ke každým 2 kusům pistolové montážní pěny Decfoam MX240 nyní navíc dostanete 1 kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Decfoam zdarma. Více na dek.cz.
6: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
7: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
8: Jako teď?
7: Ne, na Poesfestu.
8: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s Technotrasou.
7: Navíc zahraje Adam Sanchez Band a Janek Ledecký.
8: Tak to už přemýšlej, co ochutnáš. Jako tak, to my
9: si dáme na zoba. Poesfest v ostravských Dolních Vítkovicích už 9. května. www.poes.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: poslední hit mezi 13. a 14. hodinou. Před námi nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na Karvinsku v Havířově v ulici na Bartošůvce se stala nehoda. Počítejte s omezením. No a v Ostravě v Rudné ulici před Místeckou ulicí ve směru na Porubu počítejte se zdržením v kolonách po obou směrech z důvodu omezení. Mějte za volantem pevné nervy. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Na nákupy do Polska? Zůstaňte tady déle a objevte více. Navštivte Carbonarium v Jastrzebí zdroji, moderní výstavu o uhlí. Prostřednictvím technologie VR sjeďte s námi do Nitra dolu a dozvíte se, co má společného uhlík s vesmírem. A to všechno česky. Navštivte www.carbonarium.cz.
5: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Snížení odvodu živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň, které prosazuje vládní koalice ANO, SPD a motoristů, dnes se Senát odmítl. K důvodům patřila obava z výpadku příjmů důchodového systému i to, že živnostníci budou mít zajištěné menší důchody od státu. Novela jde teď zpátky do sněmovny, která koaliční většinou může veto Senátu přehlasovat. Podpora jaderné energetiky v Česku rekordně vzrostla. S jejím rozvojem a využitím v současné době souhlasí 85% obyvatel, což je dosud nejvíce. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro ČES. Počet rezervací hotelových ubytování pro letní sezonu na Kypru je letos o třetinu nižší než loni touto dobou. Obsazenost hotelů je zatím na zhruba 50%. Důvodem poklesu je válka Spojených států a Izraele proti Iránu. Teď se ještě podíváme k nám.
3: Státní horské lázně Karlova Studánka na Bruntálsku zahájí v neděli sezónu dosud nejrozsáhlejším programem, který propojí lázeňskou tradici s kulturou i současností. Biskup ostravsko-opavské diecéze Martin David požehná prameny. Lidé si budou moci vyzkoušet historický knihtisk nebo zhlédnout dobovou módní přehlídku. Program potrvá do 17 hodin.
4: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
3: Na Moravě a ve Slezsku bude převážně oblačno a později odpoledne a večer se mohou hlavně v jeseníkách lokálně vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 a 25 stupni Celsia.
0: Jirka Pelnář, Hit Radio.
5: Středeční odpoledne, to první středeční květnové odpoledne, pokračuje dál. Mezi druhou a třetí si dáme opět skvělý hity, který můžete slyšet pouze na Hit Radio, a zároveň k tomu věc, která taky nikdy jinde není. Ruleta dvojsmyslů. Čeština je nádherná, taky zase budeme opěvovat už za chvíli a k tomu navíc ještě posuneme hranice českého humoru. Tak uvidíme, jestli to ještě vůbec jde.
0: Hit Radio

0: goodness. You call RF you and your friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can love.
1: Gail na Hit Rádiu ve 14 hodin 5 minut. Je tady den, na který já se vždycky těším nejvíc, protože je středa a ve středu ve 2 odpoledne máme naší ruletu dvojsmyslů a ukazujeme se, jak ta čeština je opravdu nádherný jazyk. Pokud nevíte, o co jde, je to jednoduchý, prostě na WhatsApp 777-937-777 budete psát zprávy a nebo posílat hlasovky na základě toho, co nám tady vylosuje dnešní ruleta, jo? Je to vždycky, co se dá říct, v ložnici a pak ještě někde. Tak jdeme na to, já to nebudu protahovat.
2: Co může zaznít v ložnici a...
1: A u maturity. Co může zaznít v ložnici a u maturity? Je jedno, jestli to řekne maturant nebo ta komise, prostě co tam jako může zaznít v té místnosti. Já jsem to před chvíličkou říkal Luci, hned po zprávách, co dneska dám do rulety. Ona se tak zamyslela a první věc, co jí napadla, tak bylo... No tak už to vytáhni. Bože, tak jo, tak a už mi to tady lítá na WhatsApp Hit Rádia, takže tak dneska si hochu propadl, blbý, díky Fando, díky za zprávu, co tady máme, nic, další, OK, dobře, co by tam ještě třeba mohlo jako zaznít, já taky něco vymyslím, třeba, je 13, tu jsem nechtěl, ne, ježiš, to je moc, to je, omlouvám se, jdu spát.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: rádiu.
1: Enrique Iglesias na Hit Rádiu, 14 hodin, 14 minut. Dali jsme si dva hity na to, abyste měli čas napsat na WhatsApp Hit Rádia na číslo 777-937-777. Co se dá říct, nebo respektive co může zaznít v ložnici a také u maturity. Logicky u maturity, protože dneska vrcholí ty didaktické testy. A tak jdeme na to. Je toho tady opravdu hodně, takže začínám, jo? Lenka píše, a co jsi si přál? Trojku? Tak to máš smůlu, no. Dobrý, tak si to zapakujeme, ne? Píše Honza, tohle taky hezký, Ivča ze Šluknova. Tuhle neumím, můžu zkusit jinou? Taky dobrý. Šanci na opravu máš v září. Jasně. Neboj se, chlapče, prohrávni ten pytlík pořádně, Ježiši Kriste, to ne. OK, tak, a ty jsi se učil kde? Taky zajímavý. Samozřejmě, ještě se máš co učit, tohle je tak za tři, ano. Příště se líp připrav, neznalost neomlouvá. Tak je dobrý. Za pár let se nikdo nebude ptát na to, za kolik to bylo. To je dobrý, to si budu pamatovat, to by se mi hodilo. A tohle taky zajímavý. Další prosím, ano, nebo hele, uvidíme se zase v září, taky hezký. No, co tady máme dál? Janičko, dnes ústní zkoušky na jedničku. Bože, to je tak uchylný, tohle někde říct, opravdu v ložnici. OK, jedeme dál. Posílejte i hlasovky. Já zkusím vybrat to nejlepší, jo? Tu nejlepší zprávu nebo hlasovku. Už za chvíli, tady na Hit Rádiu. Co může zaznít v ložnici a u maturitě?

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: OB a Hayley Williams na Hit Radio. Jestli opravdu smích prodlužuje život, tak já budu starší než otec Fura, protože pročítám si tady vaše zprávy na téma, co se dá říct v ložnici a u maturity, nebo co může zaznít v ložnici a u maturity. Na WhatsAppu 777937777 je zpráv, že by to vydalo na dvě knížky a teda oceňuju váš smysl pro humor, je to dokonalý. Tak jenom v rychlosti tady ještě mám třeba dnes doporučuji vyždímat ze sebe maximum, jinak to nedáš. Sedni si na potítko a ukaž, co ses naučila. Tak je tak perverzní, že to není možný. A vybral jsem tady tři, jo. Asi úplně nejlepší, neumím se mezi nima rozhodnout, tak to nechám na vás. Ta první je, to je všechno, co umíš? No, ještě máme 12 minut, tak co teď budeme dělat? To je podobně jako bronzová medaile. Stříbrná. Od Tomáše zpráva. Celý rok jsi se na to ani nepodíval, tak nedoufej, že tě nechám projít. Dobrý. Tady je vidět, že někdo už dlouho ženatý, Tomáši, co? No a třetí, a asi za mě prostě úplně ta nejlepší, tak ta zní, neudělal jsem jí. Pro dnešek naše ruleta za námi a prosím vás, jenom zkuste si to zapamatovat a až jednou budete mít doma intimní chvilku, zkuste použít nějakou z těch hlášek, který jste tady během rulety slyšeli. Za chvíli na Hit Radio. Další skvělý hit. Regen, Bone Man a Skin. A k tomu si zatančíme i v měsíčním svitu se skupinou Top Loader. Máte se na co těšit. Hezký odpoledne s Jirkou Kalnářem.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nové vydání magazínu Reportér.
3: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
2: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
3: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
2: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
3: A spousta dalšího čtení.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
5: Proto.
4: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
10: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
11: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
12: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

fantastický hudby. Posloucháte rádi náš Retro Weekend? Co na to máte nejradši? To, že 2-3 dny v kuse posloucháte hity z minulého tisíciletí? Z vašeho mládí? Z doby, která se vám díky tomu vybaví? Vzpomenete si třeba na diskotéky, první lásky, tábory a tak podobně? Co je to vaše nej? Já to mám třeba tak, že když slyším opravdu nějaký starý hit, něco, co jsem dlouho neslyšel, něco, co fakt mám rád, tak já se nedostanu třeba do té doby, že se hned nevybavím, jo, to jsem byl na střední škole a tenkrát bylo to takhle, ne. Ale já vždycky, když to slyším, tak se mi prostě rozáří oči. Fakt to tak mám. A mám strašně rád ten pocit toho úsměvu na rtech. Jak najednou z ničeho nic, prostě slyším ty první tóny a okamžitě se začínám usmívat. A tak jsem vybral hit, který je takovým malým, řekněme malou upoutávkou, malou ochutnávkou našeho retro víkendu. A přesně tohle je ten hit, který už od prvních tónů se mi začne takhle tvořit ten rohlík na hubě. Tak třeba vám taky. To je přesně ono. A to je, proč to děláme. Aby jsme vám zlepšili náladu. I v době, kdy to třeba normálně nejde. Tohle je rok

0: a 40 minut posloucháte Hit Radio do 15. hodiny. Christina Perry, Lucenzo Donomar, taky Linkin Park. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit zase zítra ve 12 hodin. V pravé poledne, zítra na rozdíl od dnešního dne už nebudou sirény, ale opět budou srdcovky, stejně tak, jako byly dneska. Navíc zítra budu rozdávat 10 000 korun na nákup před prodlouženým víkendem, tak pokud se chcete zapojit do hry i vy, ještě pořád můžete, podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. Budu se na vás těšit, no a dneska od 15 hodin dál zůstaňte s Hitradiem, protože naopak na vás se bude těšit naše odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Moravě a ve Slezsku.
2: Před týdne, tak ten jsme trefili právě teď. Buďte i dnes u naší odpolední show. Já jsem Evelína a hned, jak si uvařím svoje klasické trojité espresso, co mě teď vůbec nenakopne, ale večer kvůli němu nebudu moc usnout a budu hrozně nadávat, se vrhnu na vysílání. Těším se na vás už 15 hodin, to je za pár minut, tak u toho buďte s námi.

0: občas bizár.
1: Tak na nich vydělej.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
8: Snížíme o 2 stupně.
7: Bod 2, průvan.
8: Dáme ručníky mezi okna.
9: Výborný návrh.
7: Bod 3, plíseň.
8: Vydrhnout, přetřít.
10: A co udělat rekonstrukci?
9: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
11: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
12: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
13: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
14: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
15: Globus Ostrava se mění. Přijďte si užít moderní nakupování v úplně novém komfortu. Vstupte novým vchodem a těšte se na jedno z největších hobby center v okolí a z brusu novou prostornější kavárnu Café Globus s moderními pokladnami a scan and go. Navíc zaplatíte bleskově. Máme pro vás vzdušnější uličky, logické uspořádání a širší výběr akčního zboží. Děkujeme za vaši trpělivost a těšíme se na vaši návštěvu. Globus Ostrava v novém.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska je tady. Z Ostravy po cestě do Opavy na Rudné hoří auto, projíždějte opatrně a v Ostravě ještě zůstaneme. V ulici Švermova je rozlitý olej na vozovce, trošku větší množství, tak ať tam nesklouznete. Vaše dopravní info volejte na 800 1291.
1: Motopark Ostrava slaví 9. a 10. května narozeniny. Užijte si motorky, motokáry, akci i rodinný program. Vše, co k dopravě patří.

0: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
1: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.

0: Zprávy a David Račák. Počet hrabošů na českých polích v dubnu proti březnu výrazně klesl. Odborníci zjistili, že dubnový průměr počtu používaných výchorů z nor na hektar se snížil z 382 na 246. Je to zhruba stejně jako v předchozích třech letech. Jarní práh škodlivosti je ale pouze 50 východů z nor. Areál Hlučínské Štěrkovny se chystá na novou sezónu. Jaká je v jezeře aktuálně kvalita vody, popisuje místostarosta Hlučína Václav Škvajn.
1: Vynikající kvalita. Všechny chemické, fyzikální, biologické ukazatele jsou v normě nebo hluboko pod ní. To znamená, že koupací sezóna je připravena a Hlučínské jezero se těší na vaši návštěvu.
0: A jaké novinky si letos v areálu užijeme?
1: Provozovatel celého areálu připravil i některé novinky, například plovoucí mola, opravil sociální zázemí a pro zájemce o velkou party nachystal i grill u objektu Laguny.
0: Zahájení letošní sezóny je naplánováno na Den dětí. Více informací najdete na www.sak-hlučin.cz. V Curychu se léčí muž s hantavirem. Předtím byl na výletní lodi, kde se několik lidí virem nakazilo. Švýcarským občanům v tuto chvíli nehrozí nebezpečí. No a tenista Vít Kopřiva porazil na antukovém turnaji v Římě Fabiana Marosána z Maďarska ve dvou setech a postoupil do druhého kola. V něm narazí na nasazenou 31 francouze Uga Umberta. V akci je dnes v Římě také kvarteto českých tenistek.
2: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
3: Na dnešek se předpověď, nebo nám předpověď slibovala dešťové přehánky. Zatím se za mě moc neplní a to jsem dneska autem projela půlku kraje a nepršelo nikde. Zítra se tomu ale asi fakt nevyhneme. Přehánky můžou přijít i bouřky, bude oblačno, ale na teploměru bude stále i 20 stupňů.
4: Hit Radio Orion.
3: Pěkné odpoledne z Hit Radio Orion přeje Evelína. Jsem moc ráda, že i dneska v tom jedete s námi a snad pojedete minimálně do 6.

když u toho nemusíte spěchat, nestresujete, že děti do školy, vy do práce, do školky a takové věci, takže když to nevíde, u Tiffanyho zkuste si jednou za čas dát aspoň tu snídani v klidu doma. Deep Blue Something a Breakfast at Tiffany's na Hit Radio Orion právě teď. Jdeme dál. Letní autobus na Lysou horu se vrací. Od včera jezdí 3x týdně. Autobusová linka z Raškovic začala znovu 3x týdně jezdit na Lysou. A je to přesně tak, jak to vypadá. Až na nejvyšší vrchol Beskyd. Opravdu vyveze váš zadek nahoru. Tam vám dá 2 hodiny a jede s váma zase dolů. Mně to přijde hrozně smutné. Já teda nejsem lysář, ale mám takový pocit, že kdo to chce vidět, musí se to vyšlapat. Udělala jsem to v životě 4x, pokaždé se má cítla. Ke konci, jak je tam to hodně strmé, tak to jsem se úplně proklínala, že já knedl jsem do toho zase šla. Udělám to zas. Ale nahoře se ten pocit úplně ztratí. Nahoře, jak už jste a vyšlapali jste si to, tak je to jenom boží. Jaký je to pocit, ty výhledy s tím, že víte, že jste si to ani trošku nevymakali. Nevím. Já to teda nebudu zjišťovat. A autobusu až na Lysou horu nahoru dávám velký palec dolů.

Vesměs teda souhlasíte, že je to škoda pro nás i pro samotnou horu a že to potom není ono ty výhledy. A napsala Peťka rovnou, pozdravila z Opavy, díky, pozdrav z Opavy mě vždycky potěší, a říká, že by zakázala všem, co jedou busem nahoru, pivo a sladké knedlíky tam nahoře, jo. Je pravda, že dát si nahoře pivo a sladké knedlíky je nejvíc. A když už těch 1000 kalorií přijmeme, chce to i nějaké zhodit, jo. Ale to už musí rozhodnout každý sám, víte, jak to je. My jsme to docela zhejtili, ten autobus na tu Lysou, a vždycky, když něco zhejtíme, je fér dodat, ale ať si každý dělá, co chce. Hejt a pak ať si každý dělá, co chce.

0: káva za 269.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
7: Zima končí a ceny v Uhlí Morava padají na minimum. Právě startují v Uhlí Morava nejnižší ceny v roce. Vsaďte na prověřenou kvalitu a využijte poslední šanci nakoupit tříděné uhlí přímo z šachty OKD. Neváhejte a objednávejte uhlí za nejnižší ceny právě teď na uhlimorava.cz.
8: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel na vínko.
9: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
10: Objevte fascinující techniku, zapomenutá řemesla i neuvěřitelné příběhy z Moravskoslezského kraje.
11: V sobotu 9. května ožijí Dolní Vítkovice akcí Den s technotrasou.
10: Čekají vás science show, škola první pomoci a bezpečnosti u vody, interaktivní ukázky, workshopy i zábava pro celou rodinu.
11: Až vám vyhládne, stačí pár kroků na Pojezfest, plný skvělého jídla.
10: Prostě celý den plný zážitků.
11: A navíc vstup zdarma. Sobota 9. května.
10: Dolní Vítkovice.
11: Nenechte si ujít den s technotrasou.
12: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: tak hezký song, Terka Mašková, Marek Lambora, Náš příběh. A že mi líto to zničit touhle naprosto zbytečnou zprávou.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
2: U ženy v Číně se objevilo vzácné onemocnění. Neslyší mužské hlasy, stalo se jí to ze dne na den. Potvrdili to lékaři a řekli, že tuto náhlou ztrátu nízkofrekvenčních zvuků mohl určitě vyvolat stres. Tak ty vaše paní doma moc neštvěte.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Orion.

0: Nevím proč, ale Just Be Good to Me mi hrozně voní létem. Létem a nějakým car tripem. Jedem v tom autě, na zadních sedačkách neřvou žádné děcka, jinak to není tenhle trip. Nohy z auta, i když to udělá jenom vůl, protože je to nebezpečné, ale představovat si to můžem. A do toho tenhle song. To bych mohla. Pokud vás nějaké takové dobrodružo autem jenom ve dvou třeba čeká tohle léto, užijte si to i za mě. Díky, že jste si s rádiem Orion, 15 hodin 38 minut.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Umíš dobře německy? AXA Assistant hledá kolegy do Ostravy. Nástupní mzda 45 tisíc a náborový příspěvek 30 tisíc. 2 dny v týdnu práce z domu. Více na axa.cz sekce kariéra. Chceš, aby ti práce voněla? Pojď pracovat do Marlenky. Hledáme operátory a pomocníky do výroby, pracovníky expedice skladníky, pracovníky kvality a další. Více na www.prácenámvoní.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradio Orion.cz.

0: Slyšíš to? To je Retro Víkend Hit Rádia. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Žádná nuda, jen samé 90-kové bomby. Song za songem, vzpomínka za vzpomínkou. Retro Víkend Hit Rádia. Startujeme v pátek v 7 ráno.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
5: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
8: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
9: Globus Ostrava se mění. Přijďte si užít moderní nakupování v úplně novém komfortu. Vstupte novým vchodem a těšte se na jedno z největších hobby center v okolí a z brusu novou prostornější kavárnu Café Globus s moderními pokladnami a scan and go. Navíc zaplatíte bleskově. Máme pro vás vzdušnější uličky, logické uspořádání a širší výběr akčního zboží. Děkujeme za vaši trpělivost a těšíme se na vaši návštěvu. Globus Ostrava v novém.
10: Kanoli na Sicílii, tacos na Krétě, nduja v Kalábrii a možná fritule v Chorvatsku? Tak chutná léto. Vydej se za dobrodružstvím a objev inspirativní destinace z Katovice Airport. A je co objevovat. Lamécia Terme, Rimini, Komiso, Rijeka, Tirana, Orhus, Heraklion a mnoho dalších. Vyber si ideální destinaci a leť z Katovice Airport. Kup si letenku online na katovice-airport.com. Katovice Airport. Miluji létat.
0: Hit Radio. Dobíjte si baterky s Hitradiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolupenzí v hotelu Rezidence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionu.
11: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz.
0: Hitradio Orion.
12: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tady Strop na Hitrádiu Orion. Za námi, co je před námi, to jsou další aktuální zprávy a v nich David vykopne jednu hodně, hodně důležitou otázku.
1: Ano, všem přeju hezké odpoledne. Tak v pátek budou některé obchody uzavřené, máme státní svátek opět a jsou v tom obrovské zmatky, takže je třeba na to upozorňovat, protože teď v pátek si prostě nenakoupíte ve velkých obchodech a supermarketech.
0: To miluju, že ani nemůžeš říct, bude zavřeno nebo otevřeno, říkáš, bude buď otevřeno, anebo některé budou zavřené.
1: Přesně tak, je v tom opravdu hokej.
0: Zas budeme nakupovat na oběd na benzinkách, že?
1: No, přesně.
0: Tak ve čtvrtek na to myslete, že bude pořádný randál v těch obchodech.

0: vlezl do třetí odpoledne, víc už tam toho opravdu nevmáčkneme. Jdeme se podívat na silnice. Nejlepší dopravní servis Moravy a Slezska je tady na cestě Střanovic do Stříteže. Raz, dva, tři. Blokuje provoz nehoda dvou osobních aut, buďte tam opatrní. A dále na silnici E462, trasa Rybí a Český Těšín, tam stojí porouchané vozidlo přímo v cestě, tak i tam projeďte opatrně.
1: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
2: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Obchody zavřené, velké prodejny nad 200 metrů čtverečních musí zůstat mimo provoz. Více říká mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
1: Zákaz prodeje se vedle provozoven.

0: zbožím a zařízení určený ke sběru a výkupu odpadu.
1: Omezení se nevztahuje na prodej na autobusových a vlakových nádražích a letištích, na prodejny ve zdravotnických zařízeních, lékárny a benzínové pumpy. Na železniční trati mezi Štramberkem a Kopřivnicí na Novojičínsku dnes dopoledne vykolejil poslední ze 14 vagónů nákladního vlaku. Vagon určený pro převoz sypkých materiálů se převrátil na bok. Událost se obešla bez zranění, trať je ale neprůjezdná. Otevřou ji asi až zítra. Ceny ropy se ve středu prudce snižují poté, co americký prezident Donald Trump signalizoval možnou dohodu o ukončení války s Íránem. Severomořská ropa Brent kolem poledne vykazovala pokles o téměř 7%, sestoupila tak pod $103 za barel. No a ve vedení hokejového Litvínova končí po 6 letech generální ředitel Pavel Hynek. Severočeši na klubovém webu oznámili, že se s 56-letým funkcionářem domluvili na předčasném ukončení smlouvy. Hynkův odchod souvisí i s plánovanou změnou majetkové struktury klubu.
2: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
3: Zítra by na Moravu a do Slezska mohly opravdu dorazit nějaké ty bouřky nebo minimálně dešťové přeháňky. Na obloze spíše zataženo, oblačno, to je jasný, ale na teploměru bude i 20.
4: Hit Radio Orion.
3: Na hodinách je 4, snad všechno stíháte, 1 hodina je za námi a 1 společná před námi. Posloucháte Hit Radio Orion.

0: Hit Radio Orion, Taylor Swift a její The Fate of Ophelia. Dny, kdy v lavici sedím sama, se mi krátí, už příští týden se kolega Michal konečně vrátí a já nebudu mít každý den spocené ruce z toho, jak to všechny čudliky mačkám sama. Ale jak slíbil, každou středu i dnes je tady jeho vlogísek z Ameriky, protože on na nás pořád myslí.
1: Hi friends, tak moje cesta od Velkého jezera z Milwaukee přes Chicago končí na západním pobřeží v Kalifornii. Včera jsem se přesunul ze San Diego do LA, které já osobně úplně miluju. Tady prostě máte pocit, že tohle město je středobodem vesmíru. Ale ještě krátce shrnu to nejlepší z uplynulého týdne. Já jsem se zastavil během cesty v jednom arizonském městečku na oběd a shodou náhod se tady odehrávala velká slavnost ke stému výročí legendární Route 66. A jako když se amici pro něco natchnou, tak jedou na doraz a tohle opravdu stálo za to. Koukněte na video všech těch kár na můj Instagram michal.pistolas. Je tam i sestřih z Joshua Tree Parku, kde mají ty krásné jedinečné stromy a hned vedle je městečko 29 Palms, jo? Jako palem je tam rozhodně více. A na předměstí si jedna paní okolo svého domu vybudovala asi největší Zombieland coaster, který jsem kdy viděl. I z tohohle tenhle týden střihnu video, tak mě sledujte a poslední video, které slíbím, bude úplný kýč. Pokud chcete vidět místa jako z katalogu, zapomeňte třeba na Malibu Beach a vyrazte do Laguna Beach v Orange County pod LA, pokud někdy budete mít možnost. V LA zůstávám do soboty a pak se na vás všechny moc těším a hlavně na naši opět kompletní odpolední show F. No a ještě než se rozloučím, jednu věc bych k nám strašně rád přenesl, kdyby to šlo. To, jak se tady na vás všude, kam přijedete, usmívají a začnou tím, že se vás ptají, jaký máte den. Já vím, že to úplně nemáme v krvi, ale ten úsměv je naprosto nabíjející a udělá vám den. Tak se loučím otázkou, jaký jste dnes měli den?
0: No, nebyli jsme v Malibu Beach, tak asi nic moc. Super, díky, a už bal hračky a vrať se dost.

že žije. Hledáme to nejlepší z našeho regionu. Morava a Slezsko totiž nejsou jen místa na mapě a my to moc dobře víme. A proto vyzýváme vás každý týden objevit s námi něco dalšího. Tento týden hledáme nejlepší dobrovolné hasiče, protože kdo přijede jako první, když se něco děje? Kdo drží obec pohromadě? Ano, jsou to oni. Své tipy a hlasy posílejte na hitradio.cz, kde najdete formulář

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Sí, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: Známé příběhy, nová energie.
6: Těšínské divadlo je zpět. Po rekonstrukci silnější než kdy dřív.
5: Čeká tě kultovní jméno Růže nebo žíznivý Drákula.
6: A ty můžeš být u toho. Obsaď si hned teď své stálé místo v hledišti.
5: Předplatné na novou sezónu je právě v prodeji.
6: Klikni na tdivadlo.cz a nech se omámit těšínským divadlem.
7: První probuzení na moři?
8: První selfie s delfínem.
9: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
10: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
11: Na zahradu, na terasu, Tyton. Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
12: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
14: Objevte fascinující techniku, zapomenutá řemesla i neuvěřitelné příběhy z Moravskoslezského kraje.
15: V sobotu 9. května ožijí Dolní Vítkovice akcí Den s technotrasou.
14: Čekají vás Science Show, škola první pomoci a bezpečnosti u vody, interaktivní ukázky, workshopy i zábava pro celou rodinu.
15: Až vám vyhládne, stačí pár kroků na Pojezfest, plný skvělého jídla.
14: Prostě celý den plný zážitků.
15: A navíc vstup zdarma. Sobota 9. května.
14: Dolní Vítkovice.
15: Nenechte si ujít den s technotrasou.
16: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
17: Dan Landa.
16: Mirá.
17: Rybičky.
16: Migové.
17: Jdeme na hrady.
16: 8 hradů.
17: 8 víkendů.
16: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
17: Dan Landa,
16: Harley,
17: Tomáš Klus,
16: Single X.
17: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
16: Tohle není jen festival,
17: to jsou hrady. www.hrady.cz.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Basta. Uzavřete s námi dnešní den a vyhrávejte. Volejte 591 001 001. Podtržené, sečtené.

0: Kateřiné Sextené.
1: Jdeme na to, 16.5. dorazí do Dolních Vítkovic Majáles a zandá tam svoji ostravskou zastávku. Dostat se tam zadarmo se pokusí Peťa z Velkého Újezdu, já doufám, že to nebude velký úlet. Petře, si tam?
2: Ahoj.
1: Kdyby tam náhodou, kdyby to Petr nedal, buďte ready na 5910001001, Petru poletí a vy budete mít šanci. Peťo, jdeme na to, 6 lehkých otázek a 6 hrozně rychlých odpovědí, můžem?
2: Odstartujem.
1: Odstartujem, jdeme na to. Otázka číslo 1, která hora je královna Beskyd?
2: Královna Beskyd? Jaká hora? Jako
1: ne, Peťo, ne, Peťo, ne, to není ono, to nebylo rychlý, hora. Královna Beskyd, to je ta největší. Pojďte 5910001001, ten telefon je volný, já jenom čekám, až zabliká. Není to tak těžká otázka. Už tady někdo bliká, hopsa, hejsa, kdo je tam? Nikdo. Já to ještě pořád nevzdávám. Zapnu, sjedu a můžeme ještě jednou. 5910001, už to bliká. Tvojo rychlovka. Halo, halo, kdo je tam?
3: Marek, ahoj.
1: Marku, čau.
3: Marek, čau.
1: Která hora je královna Beskyd?
2: Lysá hora.
1: Ano, jaký Harry Potter byl první? Harry Potter a?
2: Kámen mudrců.
1: Ano, co jdeš naškrábat, když řekneš, že jdeš naškrábat R teple, pojď.
2: Brambory.
1: Jo, hlavní město Slovenska.
2: Bratislava.
1: Bratislava. Jak se jmenuje naše česká měna, Marku?
2: Koruna.
1: A pojďme, poslední, to ti možná trochu zatopím. Kolik dní má přestupný rok? Držím ti palce.
2: Kolik dní má přestupný rok? Jako letošek, myslíš?
1: Kolik dní má přestupný rok? Ne letošek, přestupný rok. Pojď, máš poslední 2 vteřiny. Ne, to není ono. Bohužel i Peťa vyletěl, já pokládám telefon. Kolik dní má přestupný rok? Dávám šanci ještě někomu z vás ještě jednou. 5910001001. Kolik dní má přestupný rok? A máme to tady. Opsa, hejsa, kdo je na telefonu? Halo, halo, koho tam mám?
4: Čau, Jarno.
1: Jardo, kolik dní má přestupný rok?
4: Já bych řekl 384.
1: 384? Jardo, ne? 384 nemá. Já. A já se přiznám, že už nemůžu. Končíme, je to 366.
0: Odtržené, sečtené.
1: To mě úplně rozbilo.

0: Orion, kde si právě teď na malou chvíli uděláme, řekněme, takový kouzelnický speciál. Britská univerzita totiž zavádí studijní obor zaměřený na magii a okultní vědy. To zajímavé. Pokud se mi doteď nechtělo nic studovat, tak tady bych možná i byla ten studijní typ. Asi nejsem sama, co? Jsem teda ráda, že Ostravská se nedávno soustředila spíše na zubaře, se nám asi bude hodit víc, ale takový malý oborek zajímavý, co? To je docela lákavé. Probírat se tam opravdu bude magie a čáry a jejich historie, ale čarovat vás asi nenaučí, jestli odem hned. A asi z toho teda ani nebude titul z Čar a kouzel, ale realita bude trošku nudnější než nadpis. Ale i tak si myslím, že tam budou přihlášky jenom lítat. A možná rovnou na...
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
3: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
4: Jako teď?
3: Ne, na Poesfestu.
4: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s technotrasou.
3: Navíc zahraje Adam.

0: www.škoda-kodiaq.cz.
1: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Bydlíte u společnosti Heimstaden a máte nápad, jak vylepšit svůj dům nebo zahradu? Program Své pomoc právě běží. Ať už plánujete výsadbu záhonů nebo malování chodby, Heimstaden vám přispěje materiálem do výše až 3000 korun. Navíc můžete vyhrát v soutěži Soused roku hodnotné ceny. Hlásit se můžete v aplikaci Můj domov nebo přes zákaznickou linku Heimstaden. Zvelepte své okolí ještě dnes. Více na www.heimstaden.cz.

0: CZ.
1: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hit Radio Orion.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: posloucháte, a takže ahoj nejenom od Beyonce, ale taky od nás. Za chvíli další aktuální zprávy. David nás teďka má na ně trošku navnadit, tak pojď.
1: Ano, přeju hezké odpoledne. Areál Hlučínské štěrkovny se chystá na novou sezónu, blíží se léto. No a řekneme si, jaká je aktuálně kvalita vody. Mm-hmm. A já to prozradím, že je výborná, jo?
0: Tak co my ale prozradíš potom?
1: Ale potom, jaké novinky si v areálu užijeme letos, to bude zajímavé.
0: Dobře, tak už za chvíli v dalších aktuálních zprávách. Teď Damiano David a jeho Next Summer. Pěkné odpoledne.

0: my jdeme na cesty, je tady nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Bacha na silnici 44 u Postřelmova v okrese Šumberk, tam se stala nehoda, projíždíte opatrně, protože brání v cestě. A jdeme ještě do ulice 1. máje v Kroměříži, kde je taky nehoda a aktuálně se vyšetřuje.
1: Motopark Ostrava slaví 9. a 10. května narozeniny. Užijte si motorky, motokáry, akci i rodinný program. Vše, co k dopravě patří.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
3: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Triogas je tu pro vás. Kvalitní okna, dveře, vrata, žaluzie. Pojďte s námi ušetřit za energie. Spolehlivá rodinná firma s tradicí a bohatým sortimentem. Triogas je tu pro vás. Navštivte vzorkovou prodejnu ve Valašském Meziříčí nebo Hlučíně. Vše vyřešíte hned i na triogas.cz.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Počet hrabošů na českých polích v dubnu proti březnu výrazně klesl. Odborníci zjistili, že dubnový průměr počtu používaných východů z nor na hektar se snížil z 382 na 246. Je to zhruba stejně jako v předchozích třech letech. Jarní práh škodlivosti je ale pouze 50 východů z nor. Areál Hlučínské Štěrkovny se chystá na novou sezónu. Jaká je v jezeře aktuálně kvalita vody, popisuje místostarosta Hlučína Václav Škvajn.
2: Vynikající kvalita. Všechny chemické, fyzikální, biologické ukazatele jsou v normě nebo hluboko pod ní. To znamená, že koupací sezóna je připravena a Hlučínské jezero se těší na vaši návštěvu.
1: A jaké novinky si letos v areálu užijeme?
2: Provozovatel celého areálu připravil i některé novinky, například plovoucí mola, opravil sociální zázemí a pro zájemce o velkou party nachystal i grill u objektu Laguny.
1: Zahájení letošní sezóny je naplánováno na Den dětí. Více informací najdete na www.sak-hlučin.cz. Správa železnic bude pokračovat v přípravě modernizace železničního spojení z Prahy přes Mladou Boleslav a Turnov do Liberce. Aktuálně pokračuje příprava na úseku Praha Mladá Boleslav. Náklady celé trasy se blíží 140 miliardám korun. No a hokejisté extraligové Sparty posílí útočník Jiří Sekáč. 33-letý hráč s reprezentačními zkušenostmi působil naposledy ve Švýcarsku. Dres Pražanů oblékal krátce už v sezóně 2012-13. Sparta o jeho příchodu informovala na svém webu.
3: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
4: Raz, dva, tři na parádě, já ve slesku jsem se málem udusila. Zítra bude oblačno, čekáme zataženo, můžou přijít dešťové přehánky a vlastně dokonce i bouřky. I tak by na teploměru mělo být ale 20 stupňů.
0: Hit Radio Orion.
4: Na hodinách 17 a 3 minuty ze studia Hit Radio Orion vás zdraví Evelína a doufám, že se mnou tu hodinu ještě potáhne.

Taky Hit Radio Orion. Jdeme dál. Většina mužů v domácnostech vytváří ženám mentální zátěž. Ukázal to průzkum. Znáte to všichni. Skládá se to totiž z maličkostí. Je to takové to, když doma svojí ženě položíte ty zdánlivě jednoduché otázky, které jednoduché jsou, ale problém je v tom, že jich bývá moc. Třeba se zeptáte, mám dětem tu bábovku dát, není ještě moc horká a přitom stačí se na ní kouknout, sáhnout, ochutnat. Mám jim dát tu čepici. Přitom vaše žena neví líp, jako jestli tam fouká, vy se taky umíte podívat, jestli jo a jestli mají děcka dostat čepici. Nebo staré dobré nevyhození prázdné rolky od toaleťáku, když ona to udělá a vymění za novou. Klasické situace, co se dějou všude, jich občas je strašně moc. A třeba tenhle průzkum ukázal, že to je fakt problém, jo. Protože jich prostě se nakupí. Pokud tak chcete doma něčemu ulevit, zkuste tyhle malé věci příště prostě rozhodnout sami.

0: stanice, která vás právě teď doprovází, ať už kamkoliv, já jsem moc ráda, že my můžeme být u toho. Jedna super zpráva teďka přímo od nás do světa. Ostrava bude hostit mistrovství světa v parahokeji 2027. Už další jaro to tu zase ožije jako tenkrát, za starých dobrých. Dorazí světová špička a český tým půjde před domácím publikem pro medaily. Máme velikou radost. Věřím, že si to užijeme všichni, že půjdeme naše hochy podpořit hojně jako tenkrát.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
4: Snížíme o 2 stupně.
3: Bod 2, průvan.
4: Dáme ručníky mezi okna.
5: Výborný návrh.
3: Bod 3, plíseň.
4: Vydrhnout, přetřít.
6: A co udělat rekonstrukci?
5: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s buřinkou.
7: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
8: Baumax slaví 10. narozeniny.

0: Ostravě.
1: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
1: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
0: Více na baumax.cz.
2: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden.
3: Music is like a heartbeat.
2: Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti.
4: There's no one like you, and there never will be.
3: I love you!
2: Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jahody 400 gramů za 34,90 a mléko polotučné v Billa klubu za 8,90. Billa, to dobré začíná u nás.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa,
6: Mirá,
7: Rybičky,
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů,
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa,
6: Harley,
7: Tomáš Klus,
6: Single X.
7: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
6: Tohle není jen festival,
7: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
8: Jenom hity.
9: Hit Radio.

0: snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Možná se vám někdy stala následující situace. Oblíknete tričko a cestou na sebe vám jako je, jo. Ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne. A ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhej vás z toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince a byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu.
2: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je to jako žena a pak ho nemůžeš sundat.
1: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
3: já smíš mezi tím sníst celou svačinu, jo.
2: Já jsem si říkal, jestli jsi tam dělal mísu bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
3: Já mám řešení, kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
2: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost, jako na havla, jako takhle.
0: Jsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

let nejenom v uších vám, tam vám ještě párkrát zazvoní asi, ale čtvrťákům na středních školách. Potkala jsem několik studentů na náměstí v Havířově a trošku mě šokovalo, když měli pro mě připravený QR kód. Tady už se nevymluvím na nemám hotovost, no. A taky rovnou na 200. Říkám, to jste se pospadli střešně, ne? My jsme za nás vybírali 20 teda a oni řekli tu větu. Paní, vždyť jste taky byla mladá. Co prosím? Potvory drze. No poslala jsem jim to, protože jsem mladá furt, tak aby věděli. Díky, že posloucháte Hit Radio Orion. Zdraví vás Evelína a ještě chviličku tady budeme spolu.

Den se sednem sešel, nebo tak nějak se to říká, a vám už snad taky padla. Ta moje padne už za chvíli, odpadne směna, tak snad oni někde nezakopnete, bez tak máte taky svoji roboty dost.

0: ty děti do školy, všechno nachystat, ale že se tam najdete tu chvíli, kdy si to uděláte hezké. Já bych si to moc přála. Pa.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Umíš dobře německy? AXA Assistant hledá kolegy do Ostravy. Nástupní mzda 45 tisíc a náborový příspěvek 30 tisíc. 2 dny v týdnu práce z domu. Více na axa.cz sekce kariéra. Chceš, aby ti práce voněla? Pojď pracovat do Marlenky. Hledáme operátory a pomocníky do výroby, pracovníky expedice skladníky, pracovníky kvality a další. Více na www.prácenámvoní.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz. Hitradio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na ně?

0: občas bizár. Tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Nové vydání magazínu Reportér.
3: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
2: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
3: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
2: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
3: A spousta dalšího čtení.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.

0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na obchvatu Opavy směrem na Krnov na kruhovém objezdu došlo k dopravní nehodě motorky, provoz je tam částečně omezený. No a v Ostravě Kunčičkách v Lihovarské ulici u IKEA skladu se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením, zdržení je minimální. Vaše dopravní info volejte na 800 291.
1: Motopark Ostrava slaví 9. a 10. května narozeniny. Užijte si motorky, motokáry, akci i rodinný program. Vše, co k dopravě patří.
2: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
3: V Penny najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plišákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
4: Ostrava žije vínem. V sobotu 16. května v Národním zemědělském muzeu. Vinařství Bílkovy, Tanzberg, Špalek, Cigánek, Hort, Kadrnka, Maňák, vína z Gruzie, Rakouska i Itálie. Zažij den plný chutí, vůní a radosti. Buď u toho. 16. května na Ostrava žije vínem vás zve generální partner Feveskrep a pořadatel Navínko.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. V Národním parku České Švýcarsko pokračuje od soboty hašení požáru v okolí Chřibské. Od dneška hasiči zasahují už jen ze země. V terénu jich bylo dopoledne 370, odpoledne některé jednotky začaly balit a přesouvat se na své základny. Večer se rozhodne, kolik hasičů zůstane přes noc. Nepodceňujte prevenci onkologických onemocnění. To je nejen vzkaz lékařů, ale také expertů pojišťoven. Jitka Urbaníková Volná, manažerka životního pojištění v České podnikatelské pojišťovně.
3: Onkologické diagnózy jsou podle dat České podnikatelské pojišťovny vůbec nejčastějším důvodem výplaty plnění u pojištění závažných onemocnění. Připadá na ně zhruba 66% vyplacených prostředků. Přibližně polovina případů je hlášena už v raném stádiu onemocnění. ČPP proto připomíná důležitost prevence a nově od dubna u Neonu Life zjednodušuje definici onkologického onemocnění.
2: Pojišťovny připomínají i další onemocnění, která kryje kvalitní pojistka. Česká podnikatelská pojišťovna například hradí léčbu lymské boreliózy. V bulharském hlavním městě Sofii se konal protest proti plánovanému uzavření českého centra. Informují o tom tamní média. Petici, která uzavření odmítá, podepsalo více než 3000 lidí. České kulturní centrum v Sofii funguje 77 let. Kajakář Vít Přendiš jde do nominačních závodů ve slalomu s jistotou návratu do reprezentace. Mistru světa z roku 2022 se vyplatila sázka na kajakross. Vedle evropského i světového šampionátu se představí také domácím fanouškům, a to na červnovém světovém poháru v pražské Troji.
4: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
2: Čekáme většinou oblačno, přehánky nebo bouřky, to v průběhu noci. Ranní teploty v Čechách 12 až 8, na Moravě a ve Slezsku ještě kolem 15. No a zítra většinou oblačná obloha, z kraje dne přehánky nebo bouřky. Na západě bude chladněji, zítra v průběhu dne 14 stupňů, ve zbytku území 16 až 20 stupňů.
5: Krásný večer z Hit Rádia, s vámi dnes Kateřina Pechová a ano, je to vaše středa, budu hrát to, co budete chtít. Pište už teď na 777-937-777, co chcete poslouchat. A startujeme s Kelly Clarkson.

0: Alex Warren a Before You Leave Me, posloucháte Hit Radio. Krásný večer, tak co, už vám prší? Máte bouřku nebo zatím slunce? Dejte vědět 777-937-777 a tam hlavně už samozřejmě píšete svoje hudební přání. Je to tady vaše středa, budu hrát, co si budete přát. Snažím se plnit co nejvíc těch slibů, jo, ale víte jak, čas je omezen. Jako první SMSka od Andreje, ta píše: ahoj, chtěla bych pro všechny, co teď ještě pracujou stejně jako já, zahrát Činesky. Ideálně, potkal jsem tě zase po letech, tu mám totiž nejradši. Hele, tak co? Tak začínáme. Činaskama, to by šlo? Užijte si to.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si.

0: A to je Hit Radio. Krásný večer vám všem, hrajeme si vaše hity na přání. Píšete na 777-937-777, co byste chtěli poslouchat. Další přání splníme z Plzně, to míří za Hankou, která píše: ahoj, dnes si celý den broukám jeden song, nemohla jsem pořád přijít na to, co to je, a pravda, už mě to trochu štvalo. Nakonec jsem na to přišla, je to Born with a Broken Heart od Damiano Davida. No jo, to je takovej ten earworm trošku totiž. Tak toho červa přeživíme. Za chvilku Damiano David, taky divokej byl, nebo Lady Gaga.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Jehnědí u Ústí nad Orlicí za 1 380 000 korun, rodinný dům v Keblicích u Litoměřic za 16 900 000, rodinný dům v Železném Brodě za 7 490 000, rodinný dům v Mukařově na Praze Východ za 9 990 000 a byt 2+1 v Liberci za 5 555 555 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Dám si šebírka, nebo třeba burger, nebo trhané maso.
4: Jako teď?
3: Ne, na Poesfestu.
4: Jo vlastně, náš oblíbený Poesfest. Letos se koná už 9. května v ostravských Dolních Vítkovicích. Spousta skvělého jídla, pití a zábavy pro celou rodinu na dně s Technotrasou.
3: Navíc zahraje Adam.

0: www.poes.cz.
1: Objevte fascinující techniku, zapomenutá řemesla i neuvěřitelné příběhy z Moravskoslezského kraje.
2: V sobotu 9. května ožijí Dolní Vítkovice akcí Den s technotrasou.
1: Čekají vás Science Show, škola první pomoci a bezpečnosti u vody, interaktivní ukázky, workshopy i zábava pro celou rodinu.
2: Až vám vyhládne, stačí pár kroků na Poes Fest, plný skvělého jídla.
1: Prostě celý den plný zážitků.
2: A navíc vstup zdarma. Sobota 9. května.
1: Dolní Vítkovice.
2: Nenechte si ujít den s technotrasou.
3: Zima končí a ceny v Uhlí Morava padají na minimum. Právě startují v Uhlí Morava nejnižší ceny v roce. Vsaďte na prověřenou kvalitu a využijte poslední šanci nakoupit tříděné uhlí přímo z šachty OKD. Neváhejte a objednávejte uhlí za nejnižší ceny právě teď na uhlimorava.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letí.

0: republice.
1: Více o akci na firmanazážitky.cz.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Damianu David na přání Féteru Hit Rádia. Krásný večer vám všem, ať už máte doma pohodičku, nebo jste třeba v práci, případně na cestách. Pokud sedíte za volantem, tak prosím vás opatrně. Plníme si další vaše přání, píšete stále na 777-937-777. Já se tady tím samozřejmě prokousávám, postupně to všechno čtu a postupně to taky plním. Za chvilku Petr Muk, Láska ta nebezpečná věc, a to je pro Marťase. Ten by chtěl právě tenhle song, píše, že to je pro něj a taky pro mě. Takže já moc děkuju, posíláme to samozřejmě i vám všem. Za chvilku Petr Muk a teď David Guetta.

0: Posloucháte Hit Radio, za námi Petr Muk pro Marťaša, pokračujeme dál. Plníme další a další přání, je to žánrově, já mám ráda, jak je to žánrově barevný, jo. A doufám, že si to samozřejmě užíváte i vy. Pište si o další přání na 777-937-777. A máme tady další přání a to míří do Zlína za Jerrym. Jerry ho zdravím a půjdeme mu posílat Adama Mišíka a Bena Kristoval. Co? To zvládnem, užijem si to, pojďme, vy třeba, co jste trošku starší generace, tak se zase něco přiučíte, jo? Za chvilku tahle dvojice, k tomu taky Mikolas, nebo třeba Sia, tak buďte u toho.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Si, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Hit Rádio. One, two, three.

Sia a Chandelier, posloucháte Hit Radio. A čo, kdo je taky ještě v práci? Komu se to táhne? Co jsem pochopila, tak třeba v Plzni, tam se odpolední směna prej táhne, ale extrémně, nebo vleče teda. Píše Jani, že Anton Klement s tým zdraví Hit Radio, my zdravíme samozřejmě taky. No a chtěli by právě na tu vlečící se směnu zahrát Espresso Macchiato. A to umíme tyhle věci. Takže prosím vás, vy všichni, co jste teď v práci, tak díky tomuhle songu vám to uteče jak voda. Nebo jako espresso.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Krásný večer všem, doufám, že ačkoliv třeba pracujete, že se máte hezky a tu středu si užíváte, čekají nás další hity. Stále samozřejmě hrajeme na přání, další už za chvilku a teď pro vás všechny Pink

Timbaland a One Republic Apologize, posloucháte Hit Radio. Krásný středeční večer vám všem, pokračujeme v plnění vašich hudebních přání. Píšete na 777-937-777 a další přání splníme z Zuzce. A ta píše, ptá se mě teda, jestli mám prodlouženou, což platí, jo. A hlavně píše, tak hezky hraj, že poslouchá. Já doufám, že jste zatím s hudbou spokojený. Snažíme se vám dát ty úplně nejlepší hity, co tady máme. A Zuzka by si přála Davida Kolera, Chci zas v tobě spát. Myslím si, že to je jeden z těch songů, na kterým se úplně všichni shodneme, napříč, jo, úplně všichni, že je to prostě skvělý song. Tak já doufám, že vám takhle při večeru udělá radost. David Koller pro vás všechny.

0: Bad Memories, Meduza, James Carter na Hit Radio. Krásný večer všem, co s námi trávíte tu středu. Doufám, že se máte hezky. Zajímá mě, jestli u vás teď prší nebo neprší. Středníma Čechama se prohnala supercela. Uvidíme, co ten dnešní večer ještě přinese. Hlásí pořád bouřky, tak prosím vás, hlavně opatrně, jo? Květináče možná ještě schovejte dovnitř, ať vám to ten déšť nezničí. No a my si budeme přát další songy. Za chvilku je tady song pro Elišku, která píše: Dobrý den, zahrajete prosím Vedle tebe usínám od Miraj. A Miraje, toho my máme moc rádi. Doufám, že vy taky. Ano, a ty naše ranní kruhy pod očima. Miraj, Vedle tebe usínám, už za chvíli k tomu Youngblood nebo Taylor Swift.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
3: Under Armour makes you better.
4: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brand House Ostrava Forum Nová Karolina nebo na underarmour.cz.
5: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Hit Radio.

0: Vedle tebe usínám a Miraj v éteru Hit Rádia. Krásný večer všem. Díky, že s námi trávíte středu a hlavně díky, že si píšete o svoje hudební přání. 777-937-777. Čtu to tady všechno postupně. Někdy se stane, že na vás řada přijde později, někdy dříve. Je to přece jenom komplikovaná operace, to určitě chápete. Zdravím samozřejmě všechny z vás, kdo jste v práci a makáte. Držte se. Určitě už vám za chvilku končí směna. Pokud ne, tak vydržte, bude to dobrý. Budeme plnit další přání a o to si píše Pavla. Ahoj rádio, prosím o zahrání nějaký veselý písničky od skupiny Aqua pro veselější den a pro všechny pro vás. Takhle, Aqua má poměrně hlavně veselý písničky, jo? A aby to nebyla jenom Barbie Girl, tak si za chvilku dáme Dr. Jones. Doufám, že vám to tu náladu minimálně o kus zlepší. No a jestli jsou mezi vámi tací, co už chtějí prostě jenom pátek, tak mám skvělou zprávu. Marek Ztracený. Novinka modlitba za pátek právě teď.
1: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci jako mnozí se šéfem, co se po mně vozí.

čtvrtek do práce, tak opatrně s tou dámskou jízdou, jo, ať se to nezvrtne. A doufám, že to udělá radost i vám. Co třeba zrovna dámskou jízdu nemáte, ale chtěli byste. Pussycat Dolls a Hush Hush, taky Luis Capaldi nebo Alvaro Soler už za chvilku.

víkend. Devadesátky. Od 8. do 10. května hrajeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Více groove, více vzpomínek, více songů, co tě vrátí do nejlepšího.

0: 99 korun.
1: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Krásný večer, 8. hodina je tady, poslední hodinka vašich hitů před námi. Pište na 777-937-777. No a teď už jsou tady Linkin Park.

Skupina Jelen v oblacích právě teď na Hit Radio. Díky, že trávíte večer s námi a hlavně je to večer podle vás. Vy píšete, co byste chtěli slyšet a my se vám to snažíme všechno splnit. Další zpráva je od Martina. Ten by chtěl Queeny, I Want to Break Free, a píše, protože se to prostě nikdy neomrzí. Já jsem teď mimochodem četla, že aby se vám písnička oposlouchala, musíte si ji poslechnout alespoň 200krát. Řekla bych, že třeba právě u Queenu to stejně neplatí. Takže Queeny pro vás všechny a pro Martina.

Krásný večer z Hit Rádia, za námi Last Go a Something. Stále si hrajeme na přání, vypíšete na 777-937-777, co byste chtěli poslouchat. Napíše Martina, ahoj, já jsem ještě stále v autě, chtěla bych trochu probrat, dala bych si Love Never Felt So Good od Justina a Michaela. No, to by vás za volantem probrat mohlo. Tak za chvilku do uší Michael Jackson, Justin Timberlake, taky Olga Lounová nebo Red Hot Chili Peppers.

0: www.sportovec.cz.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Zima končí a ceny v uhlí Morava padají na minimum. Právě startují v uhlí Morava nejnižší ceny v roce. Vsaďte na prověřenou kvalitu a využijte poslední šanci nakoupit tříděné uhlí přímo z šachty OKD. Neváhejte a objednávejte uhlí za nejnižší ceny právě teď na uhlimorava.cz.
5: Hit Radio. Hit Radio.

Slíbení Michael a Justin, Love Never Felt So Good v éteru Hit Rádia. Přeju vám krásný večer. A samozřejmě pokračujeme dál v hitech, které byste chtěli slyšet. Sešlo se nám tu tři prosby o jeden stejný song a já se vůbec nedivím. Eliška, Mája a taky Terka si napsali o nový song Lady Gaga, což je The Dead Dance. Je to song, který vznikl pro druhou sérii seriálu Wednesday. Kdo třeba neviděl, jo, tak možná vás tenhle song namotivuje. Za chvilku už tak

0: kdykoliv. Bon Jovi za chvilku, k tomu samozřejmě spousta dalších skvělých hitů. Mějte se krásně a hezký zbytek večera.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

0: Hit Radio Orion.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

0: Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli